set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun.
0: Z kurzů si vyberou

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jižní Moravy.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: Hladu. Rádio Jih. Rádio Jih.
1: Aj.

Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

0: pátek premiéra. Dneska už klasika ve Slavínečko. Dobré ráno, Moravo. 5 minut a bude půl šesté. Před námi pondělí 14. září. A v ranní jízdě rádek hity pro dobrou náladu. Za chviličku v éteru Dermot Kennedy. Na celou jižní a jihovýchodní Moravu vyrazí Jev Čafárna. A nebo ze Slovenska Mark Dan. Jaký bude úvod nového pracovního týdne z pohledu meteorologů? Vezmeme si dneska raději deštníky a nebo sluneční brýle. U základečku odhalíme mnohem více. Tak krásné ráno a díky, že i dnes ladíte rádio Jih, rádio Jižní Moravy.
1: Rádio Jih. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude převažovat velká oblačnost, občasný déšť bude ubývat, odpoledne většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může objevit i bouřka. Během večera a v noci postupně polojasno až skoro jasno. Nejvyšší odpolední teploty až 22 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji o stupínek méně, tedy maximálně 21. Míříme k ranním teplotám. Šlapanice, Vacenovice 14, Břeclav, Klentnice po 15 stupních Celsia.
1: Rádio Jih, doprava.
0: A hezké pondělní ráno za tem 14. září přejeme ji na cesty. Na dálnici D1 na 207. kilometru s pěnem z Výškova na Brno stojí porouchané osobní auto, tak projíždějte opatrně. Šťastnou pondělní cestu.
1: Ranní jízda. Ranní jízda. Na Rádio Jih.
0: Hitům pro dobrou náladu za chvíličku připojíme nějakou tu zajímavost, která se odehrála v historii dnešního dne a která třeba ještě se propisuje do toho dnešního současného světa v 21. století. No a samo sebou navštívíme kalendář a podíváme se, kdože má dneska svátek. Teď ale 3 minutky před půl šestou, slibovaný Dermot Kennedy. Krásné ráno, Moravo, a nezapomeňte do zbrusu nového pracovního týdne stoupit tou správnou, tedy pravou nohou. Ať se vám daří.
1: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Dobré pondělní ráno, Moravo, jsem tam za doprovodu dešťových kapek. 5:38 přesný čas, za chviličku v éteru Evča Farná a tento song pošleme dnešním oslavenkyním. Ale než se tam podíváme, než se k ním dostaneme, tak první zamíříme do historie dnešního dne, podíváme se na nějakou tu zajímavost. Bohužel hned v úvodu i smutnou, protože před 14 lety, konkrétně 14. září roku 2012 se v Česku ze dne na den přestával prodávat tvrdý alkohol. Mnozí si na tu dobu vzpomeneme jako na metanolovou aféru, na jednu z nejhorších otrav v novodobé historii země. V láhých s vodkou, rumem nebo slivovicí totiž byla místo v uvozovkách bezpečného alkoholu namíchaný jedovatý metanol a lidé po jeho vypití umírali nebo oslepli. Policie postupně odhalila organizovanou skupinu, která tisíce litrů jedovaté směsi vyrobila a dostala do prodeje. Bilance: desítky mrtvých a desítky dalších lidí s trvalými následky. Do té doby jsme si v Česku mysleli, že snad něco takového nás nemůže ani potkat, že něco takového snad ani není možné. Bohužel ano. Nahlédneme taky do historie technologií, protože přesně před 70 lety, 14. září roku 1956, patřila naše planeta zařízení, které se stalo předchůdcem počítačových disků, takových, kam počítač ukládá data. A teď pozor, vešlo se na něj tehda asi 5 megabajtů. Dnes by se vám na takové místo nevešlo ani pár pořádných fotek. Jenže tehdy to byl zázrak. Zařízení mělo 50 kovových kotoučů, zabíralo skoro celou místnost a vážilo přes tunu. To je neuvěřitelné. Přesto právě tady začala cesta k uložištím, do kterých dnes ukládáme fotky, filmy, dokumenty i celé počítačové programy. Takže až vám dnes třeba telefonu známe, že máte plné uložiště, vzpomeňte si, kdy si jedna fotka znamenala v podstatě mít zařízení velké jako skříň. No a teď už pojďme mrknout na dnešní oslavenkyni. V kalendáři dnes vepsáno jméno Radka, tak gratulace po ránu míří na Veselsko, kde jí máme 74. Bučovicko lásí 27 dnešních oslavenkyň. Radušky máme i na Mikulovsku v počtu 57 a gratulace míří na Zlínsko, kde máme 189 žen se jménem Radka. Na Slovensku má pak svátek Ľudomil, taky tam pofrčí hudební dárek Otevči Farné boky jako skříň, ale ještě předtím navštívíme zvířecí kalendář. Tady dneska máme další krásná jména. Dneska v úvodu nového pracovního týdne mezi Hafany a kočičkami slaví Lasky a Cheryl.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Mám prostě

0: minutku po 6:45, pondělní ranní zdě Bengals, zákročko Mark Dan a nebo Pussycat Dolls, jste taky z křeťáka ranní vtípek, tak dobré ráno.
1: No hezké povíkendové ráno, Moravo, doufám, že jste si ho užili. Pojďme na ranní vtípek. No já mám super manžela. Víte, on nekouří, nepije, nenadává, nepodvádí mě, ani nemá rád fotbal. Aha, a prosím vás, jak dlouho je v kómatu?
2: Radio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Hezké pondělní ráno, Moravo, toto byly Black Eyed Peas po 6. hodině Gina G. Olivia Rodrigo. A po 6. zazní v pondělní ranní jízdě kapela Činasky. Nabídneme samou sobou i čerstvé jihomoravské zprávy. Zatem 14. září v Ratíškovicích otevře nová dětská ambulance. Přijímáš 1200 pacientů, podrobnosti už co nevidět. Navrch přidáme klasický aktuální předpověď počasí. Dneska žádné letní teploty očekávat nemáme, spíše nějaké ty dešťové kapičky.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Tak ještě jednou krásné pondělní ráno, Moravo právě odbíjí 6. hodina.
5: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
6: V Ratiškovicích otevře nová dětská ambulance, přijme až 1200 pacientů a v Brně roste nová čtvrť Brix, nabídne kolem tisícovky bytů. V Ratiškovicích otevře nová dětská ambulance. Od 1. listopadu začne v domě s pečovatelskou službou v Dubňanské ulici ordinovat dětská lékařka Tereza Zlámalová, ta nyní působí v kyjovské nemocnici. Nová ordinace může přijmout až 1200 pacientů a registrace už je otevřená. Hlásit se mohou děti z Ratiškovici okolí, například z Dubňan, Milotic, Vacenovic, Kyjova nebo Hodonína. Registrovat je možné také děti, které svého praktického lékaře zatím nemají nebo za ním musí daleko dojíždět. Ambulance bude fungovat každý všední den, celkem 30 hodin týdně. Jednou týdně bude otevřená až do 6 hodin večer. Do budoucna počítá také s online objednáváním. Na pomezí brněnských Bohunic a Starého Lískovce roste nová čtvrť Brix. Stavbaři teď pracují na základové desce první etapy. Ta má být hotova na konci roku 2028. Vznikne v ní 328 bytů, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek pro studenty. Kolem nového náměstí jsou v plánu také obchody, restaurace, kavárny, kanceláře, zdravotnické zařízení a další služby. První etapa vyjde na více než 1,5 miliardy korun. První obyvatele by se měli stěhovat na přelomu let 2028 a 2029. Další část projektu má odstartovat příští rok a přinese další bydlení, služby i wellness. Celá čtvrť má mít přibližně 1000 bytů a dokončená by měla být v roce 2030.
5: Rádio Jih. Počasí.
4: Ráno a dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm, odpoledne většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Teploty dnes v Jihomoravském kraji maximálně do 22 stupňů Celsia, ve Zlínském o stupínek méně, tedy naměříte odpoledne maximálně 21. A jak to máme 2,5 minutky po 6. s ranními teplotami ve Veselí nám Moravou, v Krumvíři, Rakvicích i újezdu u Brna měříme shodně po 15 stupních Celsia.
7: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
5: Rádio Jih. Doprava.
4: Hezké pondělní ráno i na cesty opatrně v Brně, v Holcově ulici u sjezdu z Ostravské, kde se srazila dvě osobní auta, silnice v tuto chvíli uzavřená. A na Uhersko-Hradisku u Buchlovic na výjezdu ze Smraďavky na Boršice je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu. Tak opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.
5: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
4: Brno má k vínu mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát. Připomínají to názvy čtvrtí i městské znaky. Skutečných vinohradů už ale ve městě zůstalo jen pár. Přesto na ně mrkneme v pondělní ranní jízdě Rádia Jih. Teď 4 minutky po 6. hodině, slibované hity pro dobrou náladu. Tak krásné ráno, Moravo, ať se vám daří.

0: 10 minut po 6. hodině Olivia Rodrigo, co nevědět Lučenzo, anebo Peter Bič projekt, pondělí 14. září, krásné jítro. No a pojďme k tomu vínu, Brno a víno k sobě historicky patří možná víc, než si dneska uvědomujeme. No a my si můžeme taky uvědomit, že hned v úvodu nového pracovního týdne častě z rána zase téma víno. No, více než polovina městských částí má ve znaku hrozen vinný list nebo vinařský nůž, jenže skutečných vinohradů už přímo ve městě moc nezůstalo. Jednu z výjimek najdeme třeba v Medlánkách. Na svahu naproti letiště tam místní nadšenci před 3 lety vysadili zhruba 16 hlav révy, moravského muškátu, merlotu a savignonu. Ty tam probíhá už třetí sklizeň a z letošních hroznů chtějí udělat hlavně burčák. Přitom ve středověku byly vinice v Brně úplně běžnou součástí krajiny a některé vydržely až do 20. století. Postupně ale ustoupily většímu zemědělství a také rozvoji města. Menší vinice dnes najdeme třeba také na vinohradech, v Tuřanech nebo v Židenicích. Areva rostla dokonce i přímo pod Špilasem, kde vinaři letošní úrodu sklidili o víkendu. Takže až příště půjdete Brnem a narazíte na název vinohrady nebo vinohrádky, není to náhoda. Víno tam má opravdu hluboké kořeny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

pondělní ráno, Moravo, a dobré chuti, pokud zrovna snídáte. 18 minut po 6. hodině, Peter Bič projekt a Hey Now, za chvíličku Činasky a slovenský Clean. No a v pondělí 14. září v ranní jízdě rádia jich věnujeme taky nějaký ten čas našemu rannímu tématu. A dneska to bude takové, myslím si, že nechci říct hodně divoké, ale hodně různorodé. Cyklisté a koloběžkáři na chodníku. Jaká je vaše první myšlenka? Uhni, nebo proč nejdete po silnici, anebo naopak, na silnici bych se taky bál. To je takový, řekněme, městský rébus, chodníky, respektive chodci, cyklisty na chodníku většinou nechtějí, řidiči zase neradi potkávají na silnicích, a když někde vznikne nějaký cyklopruh, často se ozve další skupina, že překáží i ten. Tak se ptáme, jaká je vaše první myšlenka, cyklisté a koloběžkáři na chodníku. Jak to máte vy? Vadí vám kola, koloběžky na chodníku, nebo pro ně máte třeba pochopení? A co by podle vás pomohlo, aby spolu chodci, cyklisté i řidiči nemuseli každé ráno bojovat o pár metrů či centimetrů asfaltu? Dejte vědět přes Facebook rádio, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 606 703 889. Děkujeme. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Hezké pondělní ráno na celou jižní a jihovýchodní Moravu. K místním ranním dešťovým kapkám přidáme i hity pro dobrou náladu. Co nevidět v éteru Shaggy a Angel. Po půl sedmé taky Miley Cyrus. A v úvodu nového pracovního týdne zazní v ranní jízdě rády Chimi Raj. Námi pondělí 14. září před námi taky další krátké jihomoravské zprávy.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
2: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.

0: rodina. Více na Lidl.cz. Čau a pa.
1: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
2: Hezké pondělní ráno, Moravo, za minutu bude 6:30.
3: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
4: Slabá sezóna v Pálenicích netrápí jen Zlínský kraj, o tom už vás rádio Jih informovalo. Podobnou situaci teď hlásí také provozovatelé na jihu Moravy, kde je letos výrazně méně ovoce než obvykle. Největší propad je u Meruněk. V jedné z Pálenic na Tišnovsku s nimi letos přijeli jen dva zákazníci, zatímco běžných bývá kolem 80. Letiště v brněnských Tuřanech chce rozšířit parkování o dalších 486 míst. Současná kapacita je zhruba 2000 aut a při jejím naplnění letiště využívá také rezervní zpevněné plochy.
3: Počasí.
4: Aktuálně měříme ve Veselí nad Moravou 15 stupňů, tu samou teplotu hlásí Lipov, Kobylí a Velehrad.
3: Rádio Jih, doprava.
2: Na Brněnsku na výjezdu z Rohosce na Tišnov na silnici 2. třídy číslo 377 narazilo osobní auto do mostu, počítejte s omezením dopravy. Na D2 na 35. kilometru směrem na Brno stojí odstavené osobní auto, i tady opatrně. A připomínáme, na Uherskohradisku u Buchlovic na výjezdu ze Svraďavky na Boršice je silnice neprůjezdná kvůli spadlému stromu. A ještě jedna dobrá informace, most na 1/55 přes Kyjovku je otevřen. Byl tam veden provoz kyvadlově pomocí semaforu, teď už je cesta naprosto volná. Tak opatrně, ale i tak si hem šťastnou pondělní cestu. A kvůli počasí, kde stále ještě místy máme dešťové kapky, nezapomeňte na to správné svícení.
5: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.

Brněnské Bystrci je od neděle pořádně rušno. Ze soukromého chovu tam uteklo exotické zvíře a do pátrání se zapojili strážníci, policisté, hasiči i dron. Podrobnosti už za chviličku.

0: 6.38, Miley Cyrus, pondělní ranní jízdě za kolečko Miraj a nebo Ale Farben. Teď do toho Brna, kde mají od včerejšího odpoledne trochu netradiční pátrací akci. V Bystrci totiž utekl ze soukromého chovu 7letý serval křížený s kočkou Savanovou. Po exotické šelmě pátrají strážníci, policisté i hasiči, jež zapojili dokonce i dron, a zatím nic. Pravda, serval sice člověka běžně za kořist nepovažuje a spíš se mu vyhne, pořád je to ale šelma s ostrými drápy a zuby, a když se navíc cítí ohrožený, může i zaútočit. Pokud ho tedy někde v Bystrci či okolí zahlédnete, rozhodně se podle policie nemáte snažit ho chytat ani se k němu přibližovat, rovnou máte zavolat na městskou policii na číslo 156. No a kdybyste přemýšleli, co vlastně hledat, tak serval trochu připomíná rysa. Je štíhlejší, má dlouhé nohy a žlutohnědou srst s černými skvrnami. Mimochodem majitelka říká, že je hodný, plachý. Je to 7letý serval a samozřejmě se o něho moc a moc bojí. Tak v případě, že byste měli to štěstí v uvozovkách se s ním setkat a respektive ho někde viděli, za jakoukoliv informaci bude městská policie Brno samozřejmě velmi ráda, stejně jako majitelka. Tak držíme pěsti, ať se toto exotické zvíře brzy najde.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci Po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: music is my best friend.
1: 2 minutky po 6:45, ale Farben, zákoličko Nelly Furtado a nebo Medúza, když jsme v pondělí 14. září slibovali peprné ranní téma díky vašim komentům, díky vašim vzkazům, tak si to už za chviličku, respektive dodáme za chviličku důkazy, protože to je vlastně, kolego, takové věčné téma. Cyklisté, koloběžkáři na chodníku. My se dneska ptáme, jaká vaše první myšlenka vám právě vyvstane, když se zeptáme, co cyklisti nebo koloběžkáři na chodníku. Co vás první napadne? Co vám první proběhne hlavou? Uhni, nebo proč nejde po silnici, anebo naopak na silnici bych se také bál. No, pojďme se podívat, jak to vidí naši posluchači, protože řekl bych, že toto je takový městský rébus. Chodci, cyklisty na chodníku většinou nechtějí, řidiči je zase neradi potkávají na silnicích a když někde vznikne nějaký cyklopruh, tak to taky vyvolává spoustu otazníků. Cyklisti samozřejmě jsou rádi, řidiči už třeba zase méně. Kordy, že ten cyklopruh spojený se silnicí a není někde mimo tu vozovku. No, téma, které bychom mohli probírat dnes a denně, tak pojďme se mu věnovat v úvodu nového pracovního týdne.
2: No a téma, se kterým bojujeme všichni, já teda se snažím jako taky, třeba tady konkrétně v Hodoníně, za mě obrovský problém, samozřejmě na chodníky to nepatří, tak budu zvědavý, co naši posluchači na to. Alberto napsal, nejlepší jsou ti, co ještě po vás tam držkují, že jim zavazíte. Ano, i za mě to je tak na přesdržku. Takovým je nejlepší nastavit nechtěně loket nebo roztáhnout paže před ksichtem a sledovat, jak to někde zalomí s koloběžkou či kolem. Zkrátka, mají tam ho. No, co dělat na chodníku? Přeji dobré pondělní ráno. Ano, Alberto to vysil docela hezky.
1: Já jsem říkal, že to bude peprné, tady jeden z důkazů. Přidává se Honza, dobré ráno, již ani cyklisté a koloběžkáři na chodnících rozhodně nemají co dělat. Mají jezdit po silnici a případně po cyklostezkách. Zdraví Honza z Brna. Tak my ho taky zdravíme a děkujeme.
2: Pavel napsal, chováme se k sobě slušně, pokud ne, pak padají podobné otázky, ale pravdou je, že s chováním je to čím dál horší. Zkusme být k sobě tolerantnější a slušnější, pak se vejdeme všude bez toho, aby jsme na sebe nadávali.
1: No a co je Jigi na Facebooku rádia k rannímu tématu? Stejně tak chodci nepatří na cyklostezky, ale na prostor jim vymezené. Není to pěší zóna pro pejskaře, hřiště pro děcka, ani místo pro sraz klebetivých důchodců. No, tak čeho všeho se ještě dneska dočkáme v pondělním ranním tématu? Cyklisté a koloběžkáři na chodníku. Jaká je vaše první myšlenka? Co vám jako první proběhne hlavou? Dejte vědět přes Facebook rádia, posílejte SMSky, WhatsApp zprávy na 6.

0: pondělní ranní z Jirády Chmeruza, Face of Your Heart, po sedmé třeba Jay-Z a Alicia Keys. Taky kapela Krištof. Nebo BB Rexha. Pálenice na Jihomoravě hlásí stejně slabou sezonu jako ve Zlínském kraji. Věnovat se tomu budou pondělní jihomoravské zprávy Rádia X zatem 14. září.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
1: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzu malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno, zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kelly's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
9: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
10: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
11: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
14: Dobré pondělní ráno, Moravou odbíjí 7. hodina.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: Pálenice na jihu Moravy hlásí stejně slabou sezonu jako ve Zlínském kraji a brněnské letiště rozšíří parkoviště o téměř 500 míst. Slabá sezona v Pálenicích netrápí jen Zlínský kraj, o tom vás už Rádio Jih informovalo. Podobnou situaci teď hlásí také provozovatelé na jižní Moravě, kde je letos výrazně méně ovoce než obvykle. Největší propad je u Meruněk. V jedné z Pálenic na Tišnovsku s nimi letos přijeli dva zákazníci, zatímco běžných bývá kolem 80. Málo je také klasických švestek, jablek a hrušek. Podle provozovatelů se na úrodě podepsalo hlavně sucho, plody jsou menší a část z nich opadá ještě před dozráním, takže se k pálení vůbec nehodí. Slabší úroda se projeví i na výsledné pálenky. U jablek například pálenice odhadují, že výtěžnost může být proti běžnému roku zhruba poloviční. Letiště v brněnských Tuřanech chce rozšířit parkování o dalších 486 míst. Současná kapacita je zhruba 2000 aut a při jejím naplnění letiště využívá také rezervní zpevněné plochy. Právě ty teď plánuje upravit tak, aby splňovaly všechny technické a bezpečnostní podmínky pro trvalé parkování. Přibýt má 84 kolmých a 402 šikmých stání. Nová část bude poblíž odbavovacího terminálu a podle vedení letiště by mohla začít sloužit od příští letní sezony. Stavební práce přitom nemají nijak omezit provoz letiště. Rozšíření nesouvisí s plánovaným růstem počtu letů, jde hlavně o oficiální úpravu už dnes využívané rezervní plochy.
15: Rádio Jih, počasí.
14: Tak co, budeme spíše potřebovat deštníky nebo sluneční brýle? Více prozradí pondělní předpověď počasí. Ráno a dopoledne bude převážně zataženo na většině území s občasným deštěm. Odpoledne většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka během večera, pak od západu postupně polojasno až skoro jasno. Teploty dnes maximálně 22 stupňů Celsia v Jihomoravském a maximálně 21 ve Zlínském kraji. Aktuálně ve Zlíně 14, po 15 stupních Celsia máme v Dambořicích, Moravské Nové Vsi a Vlčnově.
13: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
15: Rádio Jih. Doprava.
14: Na D1 na 182. kilometru směrem na Jihlavu dejte pozor na porouchané osobní auto. Připomínáme, na Brněnsku na výjezdu z Rohosce na Tišnov narazilo osobní auto do mostu. Počítejte s možným omezením a na D2 na 35. kilometru směrem od Břeclavi na Brno stojí odstavené osobní auto. I tady opatrně, šťastnou pondělní cestu.
15: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
14: Den výměny šéfů a zaměstnanců. No i takové je pondělí 14. září. Podrobnosti už za chvíličku, teď Jay-Z a Alicia Keys. Yeah.

0: 14 minut po 7 hodině vinčujeme krásné pondělní ráno za ten 14. září a ptáme se, co jste dneska měli ráno ke snídani. No, možná, že někteří z vás koupili hus marmeládou, čokoládou nebo pudinkem a pokud ano, tak jste dost možná nevědomky oslavili dnešní den koblih. Den připadá právě na 14. září. Mimochodem, podle rakouské legendy vznikla plněná kobliha v 17. století v kuchyni vídeňské dvorní pekařky Cecílie Krepnové. Možná, že právě proto v Rakousku, když chcete koblihu, řeknete, že chcete krapfn. Při ostré hádce s manželem po něm prý vsteky hodila kus kynutého těsta, jenže ho minul a to těsto spadlo přímo do pánve s rozpáleným sádlem. Výsledkem byla nadýchaná zlatavá koule, kterou následně naplnila meruňkovou marmeládu. Tak to může vzniknout sladká tečka třeba ke snídani. A teď si představte situaci, že dnes ráno přijdete do práce, sednete si do ředitelské kanceláře s nohama na stole a svému šéfovi vrazíte do ruky telefon s naštvaným zákazníkem, nedodělanou tabulkou v Excelu nebo monterky. Na 14. září totiž připadá den výměny šéfů a zaměstnanců. Myšlenka velmi jednoduchá, zkusit si na chvíli lidově řečeno nazout boty toho druhého. My zaměstnanci máme občas pocit, že vedení jen popíjí kávu na poradách a vymýšlí nesmysly a šéfové naopak v záplavě tabulek a termínu snadno zapomenou, jaké to je stát 8 hodin u pásu nebo co všechno obnáší naše práce. Kdybychom si ty role ale jednou za rok na pár hodin prohodili, možná by na pracovištích bylo o polovinu méně hádek a o 100% víc vzájemného respektu. Tak co, vyměnili byste si dneska se svým vedoucím křeslo? Mimochodem, všimli jste si někdy zvláštního paradoxu, alkohol je snad jediná legální věc na světě, u které musíte své okolí pracně přesvědčovat, proč si ji zrovna nechcete dát. Jakmile někde řeknete díky, dneska pít nebudu. Většinou se spustila věda otázek, a ty řídíš, obereš antibiotika, čekáte miminko, nebo ty jsi marot? Ne, nechceme tím to Andrej kdykoliv či kohokoliv moralizovat, ale upozornit na fakt, že 14. září slavíme den střízlivosti. Je to taková připomínka faktu, že skvělý večer s přáteli se dá zažít i bez toho, aby nám po hlavě druhý den skákali sloni. A taky připomenutí toho, že nepít je rozhodnutí každého z nás a měli bychom ho respektovat. Tak tedy den koblih, den výměny šéfů a zaměstnanců a den střízlivosti, to všechno připadá na dnešní pondělí 14. září a i dnes tady máme oslavenkyni, konkrétně dneska v úvodu nového pracovního týdne slaví svátek Radka, tak všechno nejlepší vinčujeme, na Slovensku má pak svátek Ludomil. Tak nejenom Radkám, ale Ludomilům posíláme hudební dárek. Tady je kapela Krištof.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Čas 7.21, Duffy a Mercy, před námi Bibi Rexa nebo Lady Gaga. A my jsme říkali, že v pondělí 14. září tady máme den koblih, aby toho sladkého nebylo málo, Indros přidá další kousek.
1: Znáš takové to pořekadlo, tak dlouho se chodí se čbánem provodu.
0: Až se ucho utrhne.
1: Ano, a toto je přesně ten případ. Mlsná ho totiž nakonec dostala přímo do rukou policie. O cože šlo? 18-letý mladěch z americké Louisiany si v noci zašel do obchodu pro pořádnou dávku sladkého. Asi ho honila mlsná, asi holt je hodně na cukr. Vzal si několik balení malých koblih, medové sladkosti, piškotový dezert a limonádu. Myslím si, že bychom nepohodli vůbec nikdo. Vzal si docela dobré věci. Nákup v hodnotě necelých $20, ale ponechal bez zaplacení. Jednalo se do nějakých plus minus 415 až 420 korun. Prodavač proto zavolal policii, která dorazila krátce poté. Mladík už ale byl puč a hlíce se ho nepodařilo najít ani v okolí. Slehla se po něm zema, možná by ho ani nenašli, ale pak ten 18-letý klučina udělal chybu, kterou policistům výrazně usnadnil práci. On se totiž do stejného obchodu talent jeden po chvíli vrátil znovu, zřejmě šel zase nakupovat. Policisté, kteří byli stále tou dobou na místě, ho okamžitě zadrželi a následně zjistili, že podezřeli i z dalších krádeží v okolí a tak spadla klec. Místní policie pak případ s nadsázkou okomentovala slovy, že návrat na místo činu opravdu funguje jen asi ne tak, jak si tento 18-letý mladík představoval. No zase ho prostě honila si mlsná a všechno to podle mě sežrál a řekl si, no tak já jdu ještě znovu, no ale to už se mu nevyplatilo. No tak nevidět, že takové zajímavé případy s neobvyklými krádežemi se nejenom dějí tady u nás, kde už jsme tady měli případy, že někdo ukradl třeba rohlík a 10 deka vlašáků, už i to jsme tady zažili v České republice, taky v Americe tady mají nějakého picmocha, který prostě hold zatoužil po koblihách.
0: A rozhodně adept na Darwinovou cenu.
1: No to rozhodně.
2: Rádio Jih. Doprava.
0: Na D2 na 11. kilometru směrem z Břeclavy na Brno narazilo osobní auto do svodidel. Počítejte s možným nárazovým zdržením a na trase Vyškov Brno u odbočky na Podolí u kruhového objezdu se v koloně srazila dvě osobní auta. Počítejte se zdržením tady v dlouhé koloně. Pevné nervy si jen šťastnou pondělní cestu.
2: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké pondělní ráno z ranní jízdy rády. Toto byla Lady Gaga, I Born This Way. Prý údajně čerstvá maminka. Prý, když se chce, tak jde utajit úplně všechno. I u takových celebrit, jakou je Lady Gaga. Populo jsme, poetika blízko. Safri Duo. A nebo tady Smith. Novinky z jižní a jihovýchodní Moravy už za chviličku dali v krátkých pondělních jihomoravských zprávách Indros.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyhově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 tisíc.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyhov. Více na top.cyklo.cz.
4: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metal-kyjov.cz.
5: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
6: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
7: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
9: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
0: Dvě minutky po půl osmé, přejeme krásné pondělní jítro.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: V Ratíškovicích otevře nová dětská ambulance. Od 1. listopadu začne v domě s pečovatelskou službou v Dubňanské ulici ordinovat dětská lékařka Tereza Zvámalová. Ta nyní působí v kyjovské nemocnici. Nová ordinace může přijmout až 1200 pacientů. Na pomezí brněnských Bohunic a Starého Lískovce roste nová čtvrť Brix. Stavbaři teď pracují na základové desce první etapy, která má být hotova na konci roku 2028. Vznikne v ní 328 bytů, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek pro studenty.
10: Rádio Jih, počasí.
11: Aktuálně měříme v Brně 15 stupňů, tu samou teplotu hlásí strážnice a Hustopeče, Stupava měří 14.
10: Rádio Jih, doprava.
0: Připomínáme, na dálnici D2 na 11. kilometru směrem z Břeclavi na Brno se srazilo osobní auto, respektive narazilo osobní auto do svodidel. Projíždějte opatrně, počítejte s možným nárazovým zdržením a pozor také stále na trase Vyškov Brno u odbočky na Podolí u kruhového objezdu, kde se v koloně srazila dvě osobní auta. Tady je potřeba počítat se zdržením v dlouhé koloně. No a dobrá zpráva na závěr. Most na silnici 1/55 přes Kyjovku otevřen. Zmizel kyvadlový provoz, řízený semafory, cesta volná, taxihem šťastnou pondělní cestu, ať už pádíte kamkoliv.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 114, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín, 98 FM. Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
0: Strážnice letos zvládla něco, co se ještě žádnému místu v Česku nepovedlo. Počet opravdu horkých dnů tam vystoupal na nový rekord a možná ještě není konečný. Více za chvíli.
12: I když nemám křídla, tak se bolítám a v noci přistávám do peřin. Zamotaný ve tvých vlasech usínám, jsem šťastný a s tím si vystačím.

0: 7:39, krásné pondělní ráno, Moravo, to byly Charlie XCX, za chvíličku Safridu, anebo Terry Swims, dnes po ránu zataženo místy deštivo, teploty po ránu kolem 15 stupňů Celsia, my se ale přece jenom vrátíme k těm tropickým teplotám, ale i k rekordům, protože strážnice letos přepsala české teplotní rekordy, pokud jste měli pocit, že těch opravdu horkých dnů bylo nějak moc, čísla vám dávají rozhodně za pravdu, meteorologové tam totiž letos napočítali už 54 tropických dnů, tedy takový, kdy teplota vystoupala alespoň na 30 stupňů Celsia. A to je vůbec nejvíc, co kdy za jediný rok naměřila jakákoliv stanice v Česku. Dosavadní rekord držela mimochodem taky strážnice, před dvěma lety to bylo 47 dnů. A tím to rozhodně nekončí, hned 18krát se tam letos teplota dostala alespoň na 35 stupňů. A začátkem srpna strážnice jako první místo na Moravě v historii měření překonala také hranici 40 stupňů. Ale o tom už jsme na rádiu v Hraní jízdě hovořili dávno. Teď už sice máme v podstatě příjemnější teploty, ale meteorologové letošní účet ještě úplně nezavírají, protože třicítka se totiž v Česku v minulosti objevila dokonce i na začátku října, takže rekord strážnice ještě teoreticky nemusí být konečný. A do strážnice tímto zdravíme a posíláme další z hitů pro dobrou náladu. Tady jsou Safriduo.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Dvě minutky po 7:45 v pondělní ranní jízdě tady svým. Za chviličku Alice DJ a teď k rannímu tématu cyklisté a koloběžkáři na chodníku. Jaká je vaše první myšlenka? Po celé léto se řeší téma cyklistů a koloběžkářů na chodníku pro pěší. Chodci je tam povětšinou nechtějí, řidiči ale zase na silnicích taky ne. A cyklopruhy ve městech, kde koho štvou. Tak jaké to má podle vás řešení? Jak se na to díváte vy?
1: Máme tady příspěvek galerie Pálavy, úplně mě vytáčí, že při příjezdu sem vymění mozek motoristy za mozek cyklisty a neberou ohledy, zastaví na chodníku, aby přece něco nestrazilo, zablokují jej a maminky s kočárkem nebo s malými dětmi musí na silnici. Koloběžkáři, no tak ti jsou ještě horší, ty vůbec neslyšíte a v tom lepším případě se jen leknete, ti by měli mít řidičák, takhle je to naprostá džungle. Já říkám pořád, že třeba konkrétně člověk bydlí v Hodoníně, tady se neustále čeká na to, až se něco stane a pak se budou řešit veškeré věci a tam bude to a tam bude zákaz a všechno. Je to tady doopravdy třeba konkrétně na hodonínské silnici nebo na silnici na těch chodnících, zejména na národní třídě, je to doopravdy džungle jako hrom.
0: No ale potřeba to řešit, že o tom budeme mlet v hospodě, tak to se nikdy nic nezmění. Proto toto ranní téma, které to možná třeba i tady v Hodoníně posune dál. Co Adela na Facebooku rádech, no mě postarší dáma málem srazila na chodníku dítě a ještě říká, dávejte pozor. Úplně tu si chlapci vidím. Adélo, děkujeme.
1: Na přeslamu, doopravdy. Lukáš napsal, dobré ránko, na cyklisty jsem si nějak zvykl, více mě štvou elektrokoloběžky, zvláště když nám to lítají smradit, co neví o dopravních předpisek nic. Povolil bych to od 18 let, byl jsem i svědkem, kdy málem nejednou srazili postarší osobu, která už nemá také schopnosti rychle uskočit. Každopádně obojí má být na cyklostezce nebo na silnici. No ale dokud nebudou padat nějaké ostřejší pokuty na těch chodnících tady pro ty cyklisty a koloběžkáře, tak se zřejmě nikam nehneme. Chce to opravdu exemplární příklady. Já bych dával klidně 2 litry, nazdar na místě, nezaplatíš, už si na to nesedneš vůbec nikdy a tak dále. Je to tady takové měkké ty zákony. No.
0: Honza z Brna se taky přidává, dobré ráno, Jižani. Cyklisté a koloběžkáři na chodnicích nemají co dělat. Mají jezdit po silnici a případně po cyklostezkách. Zdraví právě Honza z Brna. Honzo, i tobě moc děkujeme. Tak z těch odpovědí je naprosto jasné, co si o to myslíte, a z těch odpovědí je naprosto jasné, že to vidíte všichni stejně.
1: Ano, já jsem zatím velice spokojený.
0: Cyklisté a koloběžkáři na chodníku, jaká je vaše první myšlenka? Dejte vědět přes Facebook rádia, posílejte dále SMSky, WhatsApp zprávy na linku 606-703-889. 7:50 v pondělí další hit pro dobrou náladu, připravená Alice DJ.
2: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
3: Rádio Jih. Žijeme jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Těsně před osmou v pondělní raní zje Taylor Swift, po osmé třeba Ava Max, David Guetta, aspoň vína Ivem a Malinovka. V Brně roste nová čtvrť, nabídne kolem tisícovky bytů, konkrétnější bude už za chvíličku. V pondělních čerstvých jihomoravských zprávách Rádia Jindros.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry.
2: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
2: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
2: Více info na www.radiojih.cz.
3: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
4: Mastra Kovomatkyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Monumentální Bach. Provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
6: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
7: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit?
8: Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
9: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
10: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
11: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
10: Všechno, zachraňte nás.
11: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
10: O, děkuju.
11: To my děkujeme.
12: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
13: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
0: Hezké zářijové ráno, Moravo, máme minutu po 8.
14: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
15: V Bratiškovicích otevře nová dětská ambulance, přijme až 1200 pacientů a v Brně roste nová čtvrť Brix, nabídne kolem tisícovky bytů. V Bratiškovicích otevře nová dětská ambulance. Od 1. listopadu začne v domě s pečovatelskou službou v Dubňanské ulici ordinovat dětská lékařka Tereza Zlámalová, ta nyní působí v kyjovské nemocnici. Nová ordinace může přijmout až 1200 pacientů a registrace už je otevřená. Hlásit se mohou děti z Bratiškovic i okolí, například z Dubňan, Milotic, Vacenovic, Kyjova nebo Hodonína. Registrovat je možné také děti, které svého praktického lékaře zatím nemají nebo za ním musí daleko dojíždět. Ambulance bude fungovat každý všední den, celkem 30 hodin týdně. Jednou týdně bude otevřená až do 6 hodin večer. Do budoucna počítá také s online objednáváním. Na pomezí brněnských Bohunic a Starého Lískovce roste nová čtvrť Brix. Stavbaři teď pracují na základové desce první etapy, která má být hotova na konci roku 2028. Vznikne v ní 328 bytů, 81 studií a 94 ubytovacích jednotek pro studenty. Kolem nového náměstí jsou v plánu také obchody, restaurace, kavárny, kanceláře, zdravotnické zařízení a další služby. První etapa vyjde na více než 1,5 miliardy korun. První obyvatelé by se měli stěhovat na přelomu let 2028 a 2029. Další část projektu má odstartovat posléze další rok a přinese další bydlení, služby i wellness. Celá čtvrť má mít přibližně 1000 bytů. Dokončena by měla být v roce 2030.
14: Radio Jih. Počasí.
0: Ráno a dopoledne bude většinou zataženo a na většině území občas zaprší, odpoledne se oblačnost začne trochu protrhávat, ale od severu dorazí místní přehánky. Místy mohou být i vydatnější, hlavně ve východní části kraje a ojediněle se může objevit dokonce i bouřka. Večer už se bude od západu postupně vyjasňovat. Teploty dnes maximálně do 22 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně 21 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Míříme k ranním teplotám. Brno, Lipov, Klobouky u Brna, Jalubí po 15 stupních Celsia.
16: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
14: Rádio Jih. Doprava.
0: V Čejči v Brněnské ulici se srazila dvě osobní auta, počítejte se zdržením. Míříme do Brna, v Bíteřské ulici za mostem směrem na Žabovřesky se srazila dvě osobní auta a blokují jeden jízdní pruh. Počítejte tady se zdržením v koloně a pozor taky na dálnici D1 na 193. kilometru ve směru na Vyškov stojí porouchané osobní vozidlo s vlekem. Tak i tady buďte opatrní. Šťastnou pondělní cestu.
14: Ranní jízda. Ranní jízda. Na rádiu Jih.
0: Brno má k vínu mnohem blíž, než by se na první pohled mohlo zdát. Připomínají to názvy čtvrtí i městské znaky. Skutečných vinohradů už ale ve městě zůstalo jen pár. Přesto na ně v úvodu další hodinky pondělní ranní jízdy rádi jich mrkneme. Teď Ava Max, dobré jitro a ať se vám daří.
14: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.

0: 11 minut po 8 hodině Rihanna, Calvin Harris, za chviličku Guetta a IVM z Podivína. No a v pondělí 14. září započneme, jak jsme slíbili, tu další hodinku vínem, protože Brno a víno k sobě historicky patří možná víc, než si dneska uvědomujeme. Více než polovina městských částí má ve znaku hrozen, vinný list nebo vinařský nůž. Jenže skutečných vinohradů už přímo ve městě moc nezůstalo. Jednu z výjimek najdeme v Medlánkách. Na svahu naproti letišti tam místní nadšenci před 3 lety vysadili zhruba 16 hlav révy moravského muškátu, merlotu a savignonu. Teď tam probíhá už třetí sklizeň a z letošních hroznů chtějí udělat hlavně burčák. Přitom ve středověku byly vinice v Brně úplně běžnou součástí krajiny a některé vydržely až do 20. století. Postupně ale ustoupily většímu zemědělství a také rozvoji města. Menší vinice dnes najdeme ale třeba také na vinohradech, v Tuřanech nebo v Židenicích. A réva roste dokonce i přímo pod Špilasem, kde vinaři letošní úrodu sklidili o víkendu. Takže až příště půjdete Brnem, narazíte na název vinohrady nebo vinohrádky, není to náhoda, víno tam má opravdu hluboké kořeny.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: 8 hodin a 18 minut, Malinovka, kapely IVM z Podivína, kapely Jak víno, za chviličku Rick Astley a Never Gonna Give You Up.
1: No, už jsme tu informovali o tom, že humanoidní roboti pomáhají třeba v hotelech, nebo pomáhají někde v restauracích a tak dále. Teď tu máme novou zprávu o tom, že v San Francisku už nemusíte na úklid schánět člověka, ale právě může pomoci onen humanoidní robot, už i k tomu jsou tam stvořeni. Konkrétně jeden americký startup se o to postaral, jmenují se Tau Robotics a nabízí robotického pomocníka za nějakých $30 na hodinu, tedy něco přes 600. Myslím si, že cena asi taková relativně normální, by člověk řekl, nic přestřeleného. Robot zvládne vysát, vytřít, otřít povrchy, vyčistit toaletu nebo vynést odpadky. A prý to zvládá docela dobře. Kdo má doma tedy opravdu velký nepořádek, může si za dvojnásobnou cenu posléze objednat rovnou dva, kteří to zvládnou logicky za poloviční čas. Už i to se prý v San Francisku rozmáhá a uklízí v jednom bytě nejenom jeden, ale klidně hned dva humanoidní roboti. Služba funguje něco málo přes měsíc a podle firmy je o ní na startu velký zájem. Úplně bez lidí se prý ale robot zatím neobejde, co je tedy potřeba konkrétně od nás lidí. Na dálku mu pomáhá operátor společně s umělou inteligencí. No a že jeho pohyby nejsou vždycky dokonale elegantní, to prý firma neřeší. Hlavně je důležité to, že prý parádně uklidí. Některá zákaznice dokonce řekla, že když robot trochu klopítá, působí skoro roztomile a to se jí líbí. Do budoucna chce firma roboty naučit fungovat úplně samostatně, dokonce za zákazníkem i bez pomoci dojet tak, aby se vystříhali už toho nějakého operátora, který momentálně ještě je na dálku ovládá. Takže je to další příklad z toho, že humanoidní roboti to vzali doopravdy ve velkém. Za poslední dobu je to xtý případ toho, kdy říkáme tady o tom, že pomáhají tam či onde. No a ta doba se v tomto bude samozřejmě vyvíjet a posunovat dál a dál.
0: Je docela dost možné, že ženy časem budou konečně osvobozeny od domácích prací.
1: Je to možné.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: hezké pondělní ráno na celou Jiží a jihovýchodní Moravou záchodečku Kungs a This Girl, tedy další hity pro dobrou náladu hned v úvodu nového pracovního týdne na playlistu i zpěvačka Ring a její pecka Where is my husband a Perpetuum Mobile nám v pondělí po ránu nabídne v Čapárna. Co nového na jižní a jihovýchodní Moravě už za chviličku v pondělí 14. září odhalí také Indros. Podíváme se aktuální ranní moravské teploty a zamíříme za vámi i na cesty.
1: Jump, jump, jump street! Trampolíny pro všechny! Přijďte si zaskákat! Jump Street Hodonín, více na Facebooku.
2: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky o 5 až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz. Skonto nábytek.
3: Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
4: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
0: Dobré ráno, Moravo, 2 minutky a bude 8:30.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Slabá sezona v Pálenicích netrápí jen Zlínský kraj, momentálně to trápí i jižní Moravu. Konkrétně v kraji je největší propad u Meruněk. V jedné z Pálenic na Tišnovsku s nimi letos přijeli jen 2 zákazníci, zatímco běžných bývá kolem 80. Letiště v brněnských Tuřanech chce rozšířit parkování o dalších 486 míst. Současná kapacita je zhruba 2000 aut a při jejím naplnění letiště využívá také rezervní zpevněné plochy. Právě ty teď plánuje upravit tak, aby splňovaly všechny technické a bezpečnostní podmínky pro trvalé parkování.
6: Rádio Jih, počasí.
7: Momentálně měříme ve Veselí nad Moravou 15 stupňů, 16 pak hlásí Sudoměřice, Mikulov a Traplice.
6: Rádio Jih, doprava.
0: Na Břeclavsku na příjezdu do Hrušova nad Jivišovkou od Drnholce havarovalo osobní auto. Počítejte s nárazovým zdržením a připomínáme, v Čejči v Brněnské ulici se srazila 2 osobní auta, tak počítejte také s možným zdržením. Opatrně si hem šťastnou pondělní cestu.

0: den co den, minimálně ten všední od pondělí do pátku v ranní jízdě rádia Jik vrháme pohled do hudební historie a jakože má každý den co nabídnout a nejinak tomu bude i dnes pondělí 14. září. Mimochodem toto byla kapela Nickelback. Tak co, jste připraveni? 14. září roku 1959 se narodil zpěvák norské kapely Aha Morten Harket. Dnes tedy slaví 67 let. Mimochodem v roce 2020 dosáhl videoklip k nejznámějšímu songu Take On Me miliardu zhlédnutí na YouTube a dodnes se řadí mezi stálice v playlistech rádií po celém světě. Dneska už je to skoro 2,5 miliardy zhlédnutí. Neuvěřitelné číslo. No a tento song se pravidelně umísťuje mezi stovkou nejhranějších hitů na celém světě a roky rokoucí tak poráží kdejaké hudební novinky. Bez zajímavosti také není ani fakt, že sám zpěvák Harket byl norským králem Haraldem jmenovaným rytířem první třídy řádu svatého Olafa. A to za jeho zásluhy o norskou hudbu a mezinárodní úspěch. A ještě jeden fakt, hudební videoklip k písni Take On Me patří k nejvlivnějším a nejznámějším videím v historii popové hudby. Byla v něm totiž použita kombinace animace tuškou a hraného filmu zvanou Rotoskopie. 14. září roku 1983 se pak v Londýně narodila jedna z nejvýjimečnějších zpěvaček 21. století Amy Winehouse. Dneska by tak oslavila 43 let. Její nezaměnitelný chraplavý kontraalt patří těm nejlepším na světě. Či patřil. Obří účest ve stylu včelího úlu a sidové texty vrátili do mainstreamu autentický retro soul a jazz. Její druhé album Back to Black z roku 2006 z hity jako Rehab z ní udělalo celosvětovou superstar. Během jediného večera v roce 2008 pak dokonce proměnila 5 nominací na cenu Grammy. Všem kvůli vleklým problémům se závislostmi a bulvárnímu tlaku tragicky zemřela v červenci roku 2011 ve věku pouhých 27 let. No a 14. září roku 1984 se uskutečnil první ročník předávání cen MTV Video Music Award a zároveň se zrodil první velký skandál zpěvačky Madony. V New Yorkské Radio City Music Hall tehdy proběhlo historicky první předávání cen stanice MTV. Večer vstoupil do popkulturních dějin díky vystoupení tehdy 26-leté Madony s čerstvým singlem Like a Virgin. Na pódiu se stoupila ze svatebního dortu v bílých krajkových šatech a s páskem s nápisem Boy Toy, tedy hračka. Když jí z nohy sklouzla bílá lodička, zaimprovizovala, vrhla se na zem, válela se po pódiu a ukázala podvazky spodní prádlo. Vystoupení tenkrát šokovalo celou tehdejší Ameriku a dalo zrodu fenoménu Madony jako provokativní královny popu. A to si v podstatě drží do dne. No a protože tady máme pondělí 14. září, neopomeneme znovu mrknout také do kalendáře, přesněji řečeno se podívat na dnešního oslavence či oslavenkyni. Dnes 14.9. má totiž svátek Radka, tak i tímto blahopřejeme, za chvíličku pošleme hudební dárek a mimochodem na Slovensku pak má svátek Ľudomil, tak i jemu posíláme hudební dárek z pondělní ranní zdy rádia.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Česku po 8:45. Edward Maja, Still Your Love, za chviličku je včafárna Perpetuum Mobilem. A možná, že i vy jste na chodnících slyšeli uhni. Pro boha, proč nejde po silnici? Chodník je pro chodce. Cyklista nebo koloběžkář na chodníku, co vám proběhne hlavou jako první?
1: Napsal Ondra, zdarec, chodník je od slova chodit a je to pořádnou lať, pohrbě a oni se naučí.
0: Až tak drasticky by to bral Ondra z Brna, co Adéla. No mě postarší dáma málem srazila na chodníku, dítě ještě říká, dávejte pozor.
1: Neuvěřitelné záležitosti. Lukáš napsal, dobré ránko, na cyklisty jsem si nějak zvykl, více mě štvou elektrokoloběžky, zvláště když nám tu lítají smradi, co neví o dopravních předpisech nic. Povolil bych to od 18 let. Byl jsem již svědkem, kdy málem nejednou srazili postarší osobu, která už nemá také schopnosti rychle uskočit. Každopádně obojí má být na cyklostezce nebo na silnici.
0: No a krásně to shrnul Pavel. Chováme se k sobě slušně, pokud ne, pak padají podobné otázky, ale pravdou je, že schováním je to čím dál tím horší. Zkusme být k sobě tolerantnější a slušnější, pak se vejdeme všude bez toho, aby jsme na sebe nadávali. Pavle, souhlasíme s tebou, rádi bychom to potrhli a podepsali, ale obávám se, že dříve někteří z nás vyhrají ve sportce.
1: No, to asi ano, no.
0: Než se tak stane.
1: Je to, za mě je to určitě velký problém, fajn, že jsme dnes toto téma měli a že jde vidět, že lidé na to mají vlastně jeden na ten samý názor.
0: Cyklisté a kolběžkáři na chodníku, o tom bylo dnešní ranní téma, tak hlavně opatrně.
2: Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké pondělní zihu po 9. hodině. Třeba Michael Jackson, ale taky Sonda nebo kapela Škvor. A v úvodu nového pracovního týdne v rámci čerstvých jihomoravských zpráv vyrazíme na brněnské letiště, jež rozšíří parkoviště o téměř 500 míst. A taky se podíváme, jak dnes bude. Dneské pondělí 14. září, jak se vám daří?
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Petě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pleťovou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
8: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny od MOL a CZC. No nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě Go Check, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
0: Hezké pondělí, je přesně 9 hodin.
1: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
12: Pálenice na jihu Moravy hlásí stejně slabou sezonu jako ve Zlínském kraji a brněnské letiště rozšíří parkoviště o téměř 500 míst. Slabá sezóna v Pálenicích netrápí jen Zlínský kraj, o tom už vás Rádio Jih informovalo. Podobnou situaci teď hlásí také provozovatelé na jižní Moravě, kde je letos výrazně méně ovoce než obvykle. Největší propady konkrétně u Meruněk. V jedné z Pálenic na Tišnovsku s nimi letos přijeli jen dva zákazníci, zatímco běžných bývá kolem 80. Málo je také klasických švestek, jablek a hrušek. Podle provozovatelů se na úrodě podepsalo hlavně sucho. Plody jsou menší a část z nich opadá ještě před dozráním, takže se k pálení vůbec nehodí. Slabší úroda se projeví na množství výsledné pálenky. U jablek například Pálenice odhadují, že výtěžnost může být proti běžnému roku zhruba poloviční. Letiště v brněnských Tuřanech chce rozšířit parkování o dalších 486 míst. Současná kapacita je zhruba 2000 aut a při jejím naplnění letiště využívá také rezervní zpevněné plochy. Právě ty teď plánuje upravit tak, aby splňovaly všechny technické a bezpečnostní podmínky pro trvalé parkování. Přibýt má 84 kolmých a 402 šikmých stání. Nová část bude poblíž odbavovacího terminálu a podle vedení letiště by mohla začít sloužit od příští letní sezony. Stavební práce přitom nemají nijak omezit provoz letiště. Rozšíření nesouvisí s plánovaným růstem počtu letů. Jde hlavně o oficiální úpravu už dnes využívané rezervní plochy.
1: Rádio Jih.
13: počasí.
0: Dopoledne bude většinou zataženo a na většině území občas zaprší. Odpoledne se oblačno začne trochu protrhávat, ale od severu dorazí místní přehánky. Místy mohou být i vydatnější, hlavně ve východní části kraje, a ojediněle se může objevit také bouřka. Večer už se pak bude od západu postupně vyjasňovat. Teploty se přes den dostanou maximálně na 22 stupňů Celsia v Jihomoravském, maximálně na 21 stupňů Celsia ve Zlínském kraji. Aktuálně Kyjov, Šardice, Klobouky, Ubrná, Velehrad 16 stupňů Celsia.
11: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
0: A po 9. hodině taky na cesty míříme do Brna i na dálnici D1. V Brně v Rakovecké ulici narazilo osobní auto do stromu. S opatrností projedete k Kyvadlově. V Brně zůstáváme v Křídlovické ulici. Havarovala dvě osobní auta. I tady počítejte se zdržením. A na dálnici D1 na 211. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané vozidlo a blokuje pravý jízdní pruh. Kolona v tuto chvíli přes 3 kilometry. Tak pevné nervy a si hem šťastnou pondělní cestu.
1: Hrajeme hity pro

0: Hanzelová, tak tu vítám i Verču, ahoj.
1: Ahoj.
0: Po víkendové pauzičce po 9. hodině dorazila do studia Rádia Jih. No a jsme na startu nového pracovního týdne, tím pádem i školního týdne.
1: Ano.
0: Takže svačinka pro děťatko nachystaná.
1: Nachystaná.
0: Vlastně už teď 10 minut po 9. hodině možná za sebou první zkoušení. Co?
1: Ne.
0: No tak ale bars, kde už se psali její písemky.
1: Ne.
0: Jo, to si píš. No. Mimochodem, my jsme tady pár týdnů na rádiu jich, tuším, že to bylo v ranní jízdě, hovořili o tom, že čeští školáci mají velmi dobré výsledky, když to srovnáme s Evropou. Mm-hmm. Byť to teda to trošku klesá, ale máme fakt dobré výsledky, respektive oni, ti školáci. Ovšem jednu školní disciplínu zvládají skoro zase nejhůře na světě. No a tím pádem, když se říká, že se dobře učí, tak známky s tím tentokrát nemají vůbec nic společného.
1: Chování.
0: Říkáš ty.
1: No.
0: Ale dvojku z mravu, kdo neměl, jako by nebyl, že? Ne, chování to taky není.
1: Ne.
0: Ne.
1: Tak my to počkáme, no. Tam to prozradíš.
0: Nic jinačího ti nezbyde. Ale mezi tím další fantastické hity pro dobrou náladu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: No, 17 minut po 9. hodině, už se vyučuje, v podstatě stále ještě v novém školním roce, že? Máme tady 14. září teprve. A tak držíme pěstí všem školákům a školačkám, aby se jim dařilo, aby z toho neměli nervy, ano, stejně jako jejich rodičové.
1: Ano.
0: No, čeští školáci jsou docela zajímavý paradox. Pojďme dojezt to, co jsme nakousli před pár minutkama. Ve srovnání se světem mají často velmi dobré výsledky. Jo? O tom jsme hovořili na rádiu, jich paráda. Jako můžeme se fakt v dobrém slova smyslu srovnávat s celou Evropskou unii. Jenže kdybyste se těch školáků zeptali, jestli se každé ráno do školy těší, velké nadšení bohužel neuslyšíte. Podle mezinárodního ošetření patří Česko mezi země, kde mají děti ke škole jeden z nejslabších vztahů. Hůře vnímají i to, jestli do školního kolektivu opravdu patří. Část žáků navíc postrádá motivaci a větší podporu od samotných učitelů. Takže zatímco známky a znalosti docela zvládáme, u otázky, jak se ve škole cítíš, už taková jednička s hvězdičkou není.
1: Ježiš, to je škoda, ale.
0: A navíc ti žáci říkají, že by to prostě, to prostředí, to školní, že se mohlo prostě změnit. Že je to takové, prostě jako sedneš a učíš se jako v tom smyslu, že to do tebe hážou, to musíš, víc by to chtěli jako prý učení hrou.
1: A to s nima souhlasím já, že? Třeba osobně.
0: A že v mnoha případech právě na těch školách jsou i ti starší učitelé, kteří se mluví jak přizpůsobovat nechtějí, ti mladší už to mají trošičku prý jinak, ale prostě čeští školáci neradí do školy.
1: Já myslím, že musíme ještě pár roku počkat, ono se i to možná časem trošku změní.
0: Že by. Mimochodem, kolik je milion asi 6359 vtipů s Pepíčkem ve škole, že?
1: To je pravda.
0: Tak jeden si dáme, jenom tak, když tady máme ten úvod nového pracovního týdne.
1: Pojď.
0: Učitel se ptá, je to blbost, jako jo, ale tak ví to. Učitel se ptá ve škole Pepíčka, Pepíčku, a proč jsi včera chyběl ve škole? Pepíček odpoví, ale pane učiteli, tatínek děl narozeniny, tak jsme slavili. A víš, že se ale kvůli oslavám nemá zanedbávat škola. A vůbec, kolik měl tatínek let? Pepíček se zamyslí a řekl, no podle dortu měl 15, ale podle maminky je to starý vůl.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: britský zpěvák s jirskými kořeny Ed Sheeran, za chvíličku kapela, kterou netřeba představovat. Na rádiu jich nás čeká skupina Roxette.
1: Taky skupino.
2: No za chvilku taky studie o tom, jak si můžeme zlepšit náladu a úplně jakože rychle, levně, bez výmluv, prostě easy peasy.
0: To existuje?
2: Mm-hmm.
0: Tak na to si rádi počkáme.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
5: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
6: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
7: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
6: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
7: Top Cyklovkyjov. Více na top.cyklo.cz.
8: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
9: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
10: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4.

0: základní projev slušnosti a zdvořilosti je se pozdravit. Hello.
1: Hello. No a já tady mám tu studii na zlepšení nálady, která je jednoduchá, levná a funguje. Vědci zjistili, že nepotřebujeme běhat, nebo jakoby takový, když nechceme, když si chceme jenom zlepšit tu náladu, tak nepotřebujeme běhat, nepotřebujeme do posilovny, nepotřebujeme osobního trenéra, stačí nám 10 minut chůze a zlepší se nám soustředění, nálada i energie na 2 hodiny. Přesně na 2 hodiny. Takže prostě pokud víš, že já nevím, potřebuješ odpoledne být na někoho hodně příjemný, tak si předtím běž na 10 minut projít a budeš vědět, že 2 hodiny to funguje.
0: No kež by to bylo tak jednoduché, protože představa, že jdeš 10 minut třeba nevím, na úřad, na poštu nebo do obchodu, kde se zdržíš, jo, tak asi to zrovna není těch 10 minut té chůze, kterou bys měla vyžadovat od toho těla, aby potom ti řeklo, že je ti úplně fajn. Tak, no, ale tak jako 10 minut úplně prostě.
1: Dívej, tak
0: do lesa třeba.
1: Jako samozřejmě ideální je les, ale oni právě říkají, že jedno.
0: A to musíš prostě půl hodiny vlakem a potom už 10 minut do lesa, potom asi
1: ale ne, právě tam je to napsané v té studii, že jedno kde se prochází, že prostě při chůzi ten mozek uvolňuje serotonin a dopamin, takže přesně ty látky, které nám prostě v pondělí ráno chybí.
0: Takže 10 minut po tancu a jste v pohodě.
1: No ale možná, kdyby jsme na ty úřady nejezdili těma autama, ale chodili tam pěšky, tak tam tolik nehádají ty lidi.
0: No to už mrzí, chodí pěšky, bo není kde zaparkovat, viděla jste tady dneska nějaké volné parkovací místo.
2: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: hezké pondělí všem ze studia Rádia Jih. Snad jste si ten týden dobře nastartovali a abychom v tom pokračovali, tak si dáme i po 10. hodině další várku pondělních hitů pro dobrou náladu. No a z těch nám zazní třeba Michal Hruza, jeho Zakázané uvolnění. Dáme si taky hit Everlasting. A na playlistu One Republic a jejich Apologize. No a kraj pošle 245 milionů na opravu Břeclavské obchodní akademie, tak například o tom nám poví Petr Jindra v dnešních jihomoravských zprávách Rádia Jih, tak zůstaňte s námi a mějte krásné dopoledne.
1: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Mami, mohla

0: Bych od září chodit na malování.
1: Ateliér Artia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
0: Více na www.tymaturciak.art.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teče to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září. Skonto
6: nábytek. Když nový nábytek, tak ve skontu. A když slevu, tak rovnou dvakrát. Už jen dnes v obchodních domech i v e-shopu skonto.cz super sleva 20% na nábytek a navíc ještě odečítáme celou výši DPH. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
7: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
8: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
9: Za 2 minutky bude 10 z rádia. Přejeme krásné pondělí.
10: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
11: Kraj pošle 245 milionů na opravu Břeclavské obchodní akademie a nová sportovní hala v Telnici už slouží veřejnosti. Budovu obchodní akademie na Smetanově nábřeží v Břeclavě čeká kompletní rekonstrukce za více než 245 milionů korun. Investici schválili radní Jihomoravského kraje právě v roce, kdy je to 100 let od zahájení výuky v této budově. Škola dostane novou střechu s fotovoltaikou, výtah, moderní učebny v podkroví i nové sportovní hřiště. Opraví se také elektrické rozvody, vytápění a vzduchotechnika. Podle ředitele střední školy Edvarda Beneše Jiřího Uhra je cílem vrátit žáky do zrekonstruovaných prostor od 1. září roku 28. Po dokončení se sem mají přesunout hlavně ekonomické a pedagogické liceum, která teď sídlí v budově průmyslové školy na druhém břehu Dyje. V Telnici na Brněnsku se otevřela nová sportovní hala. První návštěvníky přivítala na začátku září a o její pronájem je podle vedení obce už teď velký zájem. Sportovní plocha má rozměry standardního házenkářského hřiště a hala pojme přibližně 250 diváků. Využít ji mohou například házenkáři, florbalisté nebo badmintonisté. Pro basketbal ale není vybavena. Součástí jsou 4 šatny, zázemí pro rozhodčí, ošetřovna i nářadovna. Obec zároveň spouští nový online rezervační systém. Výstavba haly stála celkem 61 milionů korun. 30 milionů pokryla dotace Národní sportovní agentury, dalších 5 milionů přidali Jihomoravský kraj.
10: Rádio Jih. Počasí.
9: Dopoledne bude převážně zataženo, na většině území s občasným deštěm, odpoledne většinou oblačno a od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může vyskytnout taky bouřka. Během večera od západu postupně polojasno až skoro jasno. No a co se týče teplot, tak ty v Jihomoravském kraji vyšplhají dneska na nejvýš na 22 a ve Zlínském na 21 stupňů. No a právě teď na venkovních teploměrech vede 16, Břeclav, Archlebo, v Šakvice i Modřice hlásí 16 stupňů Celsia.
8: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar Kyjov a Hodonín.
10: Rádio Jih. Doprava.
9: Hezké dopoledne taky na cesty, opatrně v tuto chvíli na Zlínsku.

Tak věříme, že jo, hezké, příjemné a pohodové máte a my to tak chceme rozhodně udržet, proto už v následujících minutách budeme posílat další muziku a to obstarají Michal Hrůza a nebo Sunrise Avenue. No a podíváme se taky, jak dopadlo Pálavské vinobraní. Desítky tisíc lidí, víno, burčák a přidny oslav. To bylo Pálovské vinobraní v Mikulově. Policie ho sice celkově hodnotí tak, že se obešlo bez větších problémů, ale i jejich zásahy byly

0: se 10 hodin a 15 minut. Díky, že ladíte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. No a pálavské vinobraní v Mikulově je za námi. A tak i nějaký ten výčet toho, jak podle policistů a záchranářů dopadlo. Takže zdravotníci tam během 3 dnů ošetřili zhruba 85 lidí. Celkem 25 pacientů museli odvést do nemocnice a nešlo jenom o nějaké běžné nevolnosti. Mezi vážnější případy patřil člověk bezvědomý po intoxikaci, žena se silným krvácením anebo stánkař, který na sebe převrhl nádobu s rozpáleným olejem. Zdravotníci ošetřovali taky dítě, které DAF při autogramiádě natlačil na zábrany. Takže práce měli opravdu hodně, no ale měli ji i policisté. U hlavního pódia například řešili konflikt dvou opilých mužů, při kterém se zranila i žena. A v sobotu večer zasahovali taky kvůli muži, který před domem střílel z plynové pistole. I přesto ale celkově policie hodnotí letošní vinobraní jako klidné a řešené případy označuje spíš za excesy jednotlivců. Tak jo, my děkujeme za vaši práci a posíláme teď už z rádia do celého Jihomoravského i Zlínského kraje další dnešní muziku, tak si ji užijte a mějte krásné dopoledne.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

dáváte do 90. s věčnou otázkou, co je to láska. Na playlistu máme nachystané další tři pondělní hity a taky se podíváme na jeden netradiční zásah strážníků. Právě jeden takový neobvyklý zásah mají za sebou strážníci v brněnské Bystrci. Muž tam dělal

0: tvoje sestra.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike CZ.
2: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
3: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
7: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
8: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.

0: další z dnešních hitů. No a poněkud zvláštní scénu řešili strážníci v brněnské Bystrci. Lidé upozornili na muže, který se podle svědků choval, no přinejmenším podivně. Měl pomočit chodník, polehávat na kapotě auta a ten vůz taky poškodit. Když hlídka dorazila, tak ho našla ve chvíli, kdy se snažil dostat do zamčené koje s popelnicemi. Na strážníky prakticky nereagoval a místo toho mluvil s lidmi, kteří tam ale podle všeho vůbec nebyli. Jeho pohyby byly nekoordinované, rychle se mu měnily nálady, no a rychle se ukázalo, proč. Test následně totiž potvrdil, že je pod vlivem drog. Podle strážníků už ale intoxikace postupně ustupovala. Muž přesto tvrdil, že žádné látky neužil a odmítal taky to, že by poškodil auto, ovšem znak auta byl odtržený. Případ teď míří do správního řízení kvůli majetkovému přestupku a taky kvůli zjištěné intoxikaci. No, tak my vás zdravíme do Brna a nejen tam poletí už za moment další muzika z rádia. Jejich hezké pondělí.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Foodfest v Pohořelicích v sobotu 19. září. Více informací na Facebooku MAS Podbrněnsko. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po 4 obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryo. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: krátké pondělní dopoledne. No a pojďme rovnou na muziku, která nám bude zpříjemňovat už zase tu další 11. hodinku. Bude to například Olivia Rien s hitem Man I Need. Kapela opět na Radeček, Mária Čírová a jejich Vloupám se. A taky Britney Spears a její Baby One More Time. Petrindra přidá pondělní humoravské zprávy rádia jich a v nich info třeba o tom, že stavba kruhových objezdů ve Bzenci má týdenní zpoždění. Tak si na to všechno počkejte, zůstaňte s námi, užívejte muziku a mějte krásné dopoledne.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
2: Strýců!

0: Přijedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam mají poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
1: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
2: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno. Zachraňte nás!
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju!
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Za půl minutky nám odbije 11. z rádia Jistřeme krásné pondělí.
8: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
9: Stavba kruhových objezdů ve Bzenci má týdenní zpoždění a Brno chystá na podzim první úsekové měření rychlosti. Stane se tak v Kniničské ulici. Stavba okružních křižovatek ve Bzenci nabírá zhruba týdenní zpoždění. Celkový termín dokončení se ale měnit nemá. Na další etapu by se mělo přejít v týdnu od 21. do 27. září, kdy se má zároveň napojit silnice směrem na Strážnici a také náměstí Svobody. Ode dneška kvůli stavbě platí změny v autobusové dopravě. Dosavadní povolení pro dotčené úseky zůstávají v platnosti. Na staveništi zároveň pokračuje archeologický průzkum. Brno by mohlo letos na podzim spustit první úsekové měření rychlosti ve městě. Radary mají hlídat řidiče v Kniničské ulici, která patří k méně bezpečným a v minulosti se tam staly i smrtelné nehody. Projekt má proti původním plánům zhruba roční zpoždění. Město podle magistrátu déle řešilo technické nastavení systému i to, kdo bude údaje z radaru vyhodnocovat. Kniničská spojuje Bystrc s velkým městským okruhem a od loňského ledna tam platí v celém 3-kilometrovém úseku 50. Zatím ale není jasné, jaká nejvyšší povolená rychlost bude v ulici nastavena po spuštění měření.
7: Počasí. Na jihu i jihovýchodě Moravy zataženo až oblačno, od severu budou postupovat lokální přehánky i s intenzivnějšími srážkami, zejména ve východní polovině kraje. Výjimečně se může vyskytnout i bouřka. Během večera očekáváme od západu postupně polojasno až skoro jasno. No a teploty až 22 stupňů v jihomoravském kraji a 21 ve Zlínském. A právě teď minutku po 11. hodonin Kostice a Napajedla měří 17 a Čejč 18 stupňů Celzia.
10: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
8: Rádio Jih. Doprava.
7: Jsme s vámi taky na cestách, opatrně buďte aktuálně na D2 na 5,5 kilometru ve směru na Brno, dejte pozor na porouchaný kamion v pravém jízdním pruhu. Tak hlavně opatrně a my vám z rádia přejeme šťastnou cestu, ať už frčíte kamkoliv.

Dva za námi, dva taky před námi, řeč je samozřejmě o muzice, o hitech pro dobrou pondělní náladu, no a my se po nich podíváme taky, co nového bude u D2. U dálnice D2 vedle brněnské Olympie totiž roste další velká obchodní stavba, no jenomže obyvatelé

15 minut. Jsme moc rádi, že zůstáváte s Rádiem Mix. No a možná jste si všimli, že vedle D2 u Brna roste nový Hornbach. Staví se mezi prodejnou Skonto a nákupním centrem Olympia a hotová už je kostra budovy. Samotný objekt má mít zhruba 16 000 metrů čtverečních a součástí areálu bude taky zahradní centrum a drive-in stavebniny. Počítá se i se zelenou střechou, parkovištěm a novou příjezdovou cestou a při stavbě se má zároveň klást důraz na ekologicky udržitelné materiály. Ta stavba začala letos v červenci a hotovo má být na jaře roku 2027. No ale obyvatelé Modřic mají podle starosty Libora Procházky obavy, a to hlavně z větší dopravy v okolí. Vzhledem k tomu, že stavění Hornbachu už je ale v plánu dlouho, tak se s tím obyvatelé Modřic tak nějak prostě postupně smířili, no co jim taky zbylo, že jo? Ale investor se jim snaží víc vstříc, aspoň trošku, a to například plánem na novou cyklostezku.

Vašich, za dvě minutky bude 11:30, před námi je další muzika. No a taky jeden muž, který způsobil pořádný popras. Kvůli jednomu jedinému muži museli v sobotu odpoledne vyklidit celý hobby market na západě Brna. A poplach

0: vy hezké dopoledne.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.

0: 31. října víc na lidl.cz. Čau a pa.
1: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
2: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

0: Máte rádio, jich máme 11 hodin a 39 minut. No a představte si, co udělal 42letý muž v jednom z hobby marketů na západě Brna. Podle ostrahy běhal v sobotu odpoledne do prodejny, rozbil sklíčkou požárního hlásiče a spustil poplach. Zaměstnanci potom museli všechny zákazníky poslat ven z obchodu. Podezřelého strážnici za pomoci svědka našli u nedaleké automičky. No a muž jim řekl, že chtěl vyzkoušet zabezpečení budovy a zjistit, jak jsou zaměstnanci připravení. Podle vedení prodejny ale škoda výrazně přesáhne 10 000 korun a případ se proto řeší jako podezření z trestného činu a muži hrozí i vězení. No tak poněkud zvláštní způsob, jak otestovat připravenost zaměstnanců, ale i takové věci se evidentně dějí. Tak my vás zdravíme z Rádia Jih a na celou jižní i jihovýchodní Moravu posíláme mandraže a jejich motýly.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: pondělní 11. hodinu dopolední nám tady u nás na jihu uzavírá Verona Endless Day. No a co si budeme hrát po 12. Five a We Will Rock You. Čeká nás také Shakira a její hitovka Dai Dai. A zapěje i Eva Farná. Nachystány jsou také další dnešní jomoravské zprávy rádia jich a v nich info o tom, že nová sportovní hala v Telnici už slouží veřejnosti. Podrobnosti nabídneme za pár okamžiků.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Dasvelt Auto.
2: Mami, mohla bych od září chodit na malování.
3: Ateliér Artia Břeclav, místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
2: Více na www.tymaturciak.art.
4: Mastra Kovomat Kyjov. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
5: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
6: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
5: Všechno, zachraňte nás.
6: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
5: O, děkuju.
6: To my děkujeme.
7: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
1: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
10: Posloucháte Rádio Jih, odbyla 12.
11: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: Kraj pošle 245 milionů na opravu Břeclavské obchodní akademie a nová sportovní hala v Telnici už slouží veřejnosti. Budovu obchodní akademie na Smetanově nábřeží v Břeclavi čeká kompletní rekonstrukce za více než 245 milionů. Investici schválili radní Jihomoravského kraje právě v roce, kdy je to 100 let od zahájení výuky v této budově. Škola dostane novou střechu s fotovoltaikou, výtah, moderní učebny v podkroví i nové sportovní hřiště. Opraví se také elektrické rozvody, vytápění a vzduchotechnika. Podle ředitele střední školy Edvarda Beneše Jiřího Uhra je cílem vrátit žáky do zrekonstruovaných prostor od 1. září roku 2028. Po dokončení se mají přesunout hlavně ekonomické a pedagogické liceum, která teď sídlí v budově průmyslové školy na druhém břehu Dyje. Do budoucna se počítá také se vznikem vyšší odborné školy pedagogické a dalších specializovaných učeben. V Telnici na Brněnsku se otevřela nová sportovní hala. První návštěvníky přivítala na začátku září a o její pronájem je podle vedení obce už teď velký zájem. Sportovní plocha má rozměry standardního házenkářského hřiště a hala pojme přibližně 250 diváků. Obec zároveň spouští nový online rezervační systém. Výstavba haly stála celkem 61 milionů, 30 milionů pokryla dotace Národní sportovní agentury, dalších 5 milionů přidal Jihomoravský kraj.
11: Rádio Jih, počasí.
12: Během dnešního odpoledne musíme sem tam počítat s deštěm, ale dobrou zprávou je, že k večeru už by se mělo vyjasňovat postupně. No a nejvyšší odpolední teploty v Jihomoravském kraji vystoupají na 22, ve Zlínském pak na 21. No a jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Uherské Hradiště 19 stupňů, stejně tak jako Bučovice, tak vás tam zdravíme, stejně tak zdravíme také do Nového Podvorova a do Brumovic, kde nám hlásíte 18.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vista Car Kyjov a Hodonín.
11: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
12: Jinak z dopravy dobré zprávy, nemáme hlášeny žádné nové dopravní komplikace. Tak z muziky na 12. startujeme na jihu s Five a We Will Rock You.

Shakira Dai Dai tady u nás na rádu jich ve 12 hodin a 9 minut k tomu, teď už Maroon 5 a Moves Like Jagger. No a za pár okamžiků se společně vydáme za mláďaty do Zlínské zoo. Mají tam nové přírůstky.

0: Čase 12 hodin a 15 minut nás na rádu jich. Rádu Jiží Moravy roztančili Daddy Yankee, Cole Kalmano a vyražme společně do Zlínské zoo. Právě ta oslavuje nový přírůstek, a to dvojici mláďat kotulu veverovitých. I když tyto opičky patří mezi časté obyvatele zoo, jejich odchov není vůbec jednoduchý a proto ta velká slávia. Obě dvouměsíční mláďata podle ošetřovatelů skvěle prospívají a potvrzují, že se zdejší skupině opravdu daří. Mimochodem, Zlínská zoo už jich odchovala celkem 77 a je v tom skutečně výjimečná. Tak velká gratulace právě do zoo ve Zlíně. Mimochodem, v pátek tam mají, myslím, že až do půlky října, zlevněné vstupné. Taky už jsme o tom tady u nás na jihu informovali. Tak kdybyste třeba v pátek odpoledne chtěli někam s dětma vyrazit, tak Zlínská zoo je jasný směr. Z muziky teď už Eva Farná a Neříkej, co má se stát.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
1: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
2: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
1: Všechno, zachraňte nás.
2: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
1: O, děkuju.
2: To my děkujeme.
3: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.

0: trh s regionálními produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve v pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Galerie výtvarného umění v Hodoníně vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

Rádio Jih. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

0: Další důkaz místo slibů, že na jihu hrajeme hity pro dobrou náladu. 12. hodinu nám uzavírají Flowrida s peckou Wild Ones. No a co si budeme hrát po prvé hodině odpolední, můžeme slíbit Pink a její prvotinu Get the Party Started. Pustíme si také novinku od Pokáče, jmenuje se Ignore.
1: A ty jsi mi dala Ignore, jsi mě zablokovala.
0: A těšit se můžeme i na Taylor Swift. Připraveny jsou také další dnešní jihomoravské zprávy Rádia Jih a v nich info o tom, že Brno chystá na podzim první úsekové měření rychlosti. Stane se tak v Knínické ulici. Tak podrobnosti už za pár okamžiků.
2: Na Rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3700 korun. Z kurzů si vyberou děti i dospěláci. Soutěžte s námi vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih. Více info na www.radiojih.cz.
3: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
4: Strýcu, zase jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.
9: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
10: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
11: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
2: Jihomoravské zprávy.
12: Stavba kruhových objezdů ve Bzenci má týdenní zpoždění a Brno chystá na podzim první

0: úsekové měření rychlosti. Stane se tak v Kniničské ulici. Stavba okružních křižovatek ve Bzenci nabírá zhruba týdenní zpoždění. Celkový termín dokončení se ale měnit nemá. Na další etapu by se mělo přejít v týdnu od 21. do 27. září, kdy se má zároveň napojit silnice směrem na Strážnici a také náměstí Svobody. Ode dneška kvůli stavbě platí změny v autobusové dopravě. Dosavadní povolení pro dotčené úseky zůstávají v platnosti. Na staveništi zároveň pokračuje archeologický průzkum. Brno by mohlo letos na podzim spustit první úsekové měření rychlosti ve městě. Radary mají hlídat řidiče v Kniničské ulici, která patří k méně bezpečným a v minulosti se tam staly i smrtelné nehody. Projekt má proti původním plánům zhruba roční zpoždění. Město podle magistrátu déle řešilo technické nastavení systému i to, kdo bude údaje z radaru vyhodnocovat. Kniničská spojuje Bystrc s velkým městským okruhem a od loňského ledna tam platí v celém 3-kilometrovém úseku 50. Zatím ale není jasné, jaká nejvyšší povolená rychlost bude v ulici nastavena po spuštění měření.
1: Počasí. Oblačnosti bude ubývat během odpoledne, hlavně tedy k večeru. Do té doby může sem tam ještě na našem území zapršet. Teploty se vyšplhají odpoledne v Jihomoravském kraji na 22, ve Zlínském pak na 21 stupňů. No jak jsme na tom s teplotami v tuto chvíli? Veselý nad Moravou 20 stupňů, no a ze Strážnice, z Kobylí a také ze Spytihněvy nám hlásíte 19. Tak vás tam všude moc a moc zdravíme.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.

0: pondělní odpoledne trávíte ve společnosti Rádia Jih, Rádia Žmravy a my jsme za to moc rádi. Nedělní projížďka brněnskými Černovicemi přinesla jednomu z řidičů hodně nečekané setkání. Přímo po ulici se tam totiž na vandr vydal urostlý vepř, který utekl ze své ohrady. Jak rychle strážníci netradičního dobrodruha vypátrali a vrátili domů, vám prozradíme tady u nás na Rádiu Jih už za malou chvíli.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: playlistu Rádia Jih, Rádia Žimoravy, Lorín a Euphoria, no a nedělní dopolední zda autem po Brně může občas přinést docela velké překvapení. Své o tom ví řidič, který v Černovicích na Vinohradské ulici narazil na urostlého bevře na procházce. Z obavy, aby zvíře někdo nesrazil, okamžitě kontaktoval městskou policii. Přivolaní strážníci z jihu Brna naštěstí nemuseli dlouho pátrat, protože měli dobré tušení, kdo by mohl být chovatelem. Jejich domněnka byla správná a ukázalo se, že majitel už zvíře nějakou dobu sám postrádal. Bevřík se na obhlídku okolí vydal jednoduše tak, že nadzvihl plot svého výběhu. Šťastný majitel si pak uprchlíka odvedl domů a slíbil, že pozemek lépe zabezpečí. Všechno tak díky všímavému šoférovi a rychlému zásahu hlídky skončilo bez újmy na zdraví a také karambolu. Tak to je hezká dobrá zpráva také při pondělním odpolední tady u nás na jihu a pojďme ji podpořit dalšími hity pro dobrou náladu. Třeba s Taylor Swift.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: na pondělních odpoledních vlnách Rádia Jih, Rádia Jižní Moravy, Mike and the Mechanics a Over My Shoulder. Máte rádi poctivé jídlo, Jižní Moravu a skvělou živou muziku? Tak v sobotu 19. září ožije Náměstí míru ve Veselí nad Moravou oblíbeným festivalem plným putí. Co všechno vás na akci se vstupem zdarma čeká, to vám prozradíme na Rádiu Jih už za malou chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
3: Společnost Metal Kyjov hledá do svého týmu nové kolegy. Jedná se o pozice zámečník svářeč TIK pro výrobní a montážní práce a instalatér potrubář pro instalace potrubních rozvodů a tepelné techniky. Požadováno je odborné vyučení v oboru a řidičský průkaz skupiny B. Více informací na www.metallkyjov.cz.
4: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
5: Tetě je extra várka slev. 1+1 zdarma na dekorativní kosmetiku v libovolné kombinaci. Nebo sleva až 50% na korejskou pletivou kosmetiku. Třeba na Beauty of Joseon, Biodance, Roundlab a další. Více na tetadrogerie.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov 889, Břeclav 114, Brno 105.1, Uherské Hradiště 969 a Zlín 90.

pondělním odpoledním playlistu Rádia Jih, Rádia Jih Moravy, Kygo, Save My Love. No a pokud rádi spojíte dobré jídlo živou muzikou a se skvělou atmosférou, poznamenejte si do kalendáře tuto sobotu 19. září. Náměstí Míru ve Veselí nad Moravou se od 10 hodin dopoledne promění v lákavou gastronomickou scénu v rámci festivalu Plný chutí. Ano, ten se opět do Veselí vrací. Těšit se můžete na dary Jižní Moravy a ochutnávky dobrot z lokálních surovin od regionálních výrobců. Tamní restaurace navíc dostaly za úkol představit vyladěné pokrmy, vařené přímo z místních produktů. Organizátoři nezapomněli ani na hudební dezerty. Na pódiu zahraje například Pem Rabbit nebo David Koller s kapelou. Pestrého programu se dočkají také vaše ratolesti, takže zábava čeká skutečně na všechny generace. No a vstup je na celou akci úplně zdarma. Takže tuto sobotu Veselí nad Moravou od 10 dopoledne festival Plný chutí. No a o 14. už se na vás těší tady na jihu Vlastě Macích a teď i Mary J. Blige.

0: jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.
1: Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řečtěl a v kapselu brikační gel, tak mě namaš perutě a

0: díky, že posloucháte rádio Jih, rádio Jižní Moravy. Máme 13 hodin 56 minut, tohleto je Olivia Rodrigo. A co nás čeká po 14. hodině? Budou Desmodi, Neuraumy, jaký som. Vrátíme se taky zpátky v čase, budou Starship. A co se týká novějších věcí, tak si dáme BB Rexu, její New Religion. Já jsem Vlastně Macík, přeju vám krásné pondělní odpoledne. Za chvíli dorazí taky kolega Petr Indra a bude mít pro vás připravené jihomoravské zprávy. V nich mimo jiné kroužky a školní akce letos víc zatíží i rodiny s dětmi na Jižní Moravě. O tom se bude mluvit. Tak rozhodně poslouchejte, já z tohoto postu zdravím všechny spolužáky, kteří se zúčastnili sobotního ročníkového srazu ve Slavičíně, protože to byla moc fajná akcička.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
2: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství. Díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stoletra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor.

0: Do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte naše showroom ve Vrádišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
1: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
2: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
1: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
0: Top Cyklovkyjo. Více na top.cyklo.cz.
3: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
4: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vednění, něco se vám tam hroutí?
3: Všechno, zachraňte nás.
4: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
3: O, děkuju.
4: To my děkujeme.
0: Valens.cz, jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Děcka, hezké odpoledne, bylo 14 hodin.
6: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
7: Kroužky a školní akce letos více zatíží i rodiny na Jižní Moravě a nemocnici Břeclav čeká roční rekonstrukce sociálního zařízení. Za kroužky, výlety nebo lyžařské kurzy si letos připlatí také řada rodin na Jižní Moravě. Celostátní průzkum ukázal, že více než polovina rodičů počítá proti loňsku s vyššími výdaji za mimoškolní aktivity. Nejčastěji rodiče zaplatí za jeden kroužek 2 až 3 000 korun za pololetí. Ještě větší zátěží mohou být školní výlety, školy v přírodě nebo lyžařské kurzy. V pavilonu A Břeclavské nemocnice začíná postupná výměna sociálního zařízení. Práce jsou podle smlouvy naplánované na jeden rok a během rekonstrukce musí pacienti, návštěvníci i zaměstnanci počítat s větším hlukem, vrtáním a prachem. Nemocnice proto žádá o trpělivost a pochopení během stavebních prací. Výsledkem mají být modernější a příjemnější toalety a další sociální zařízení. Řidiči i cestující MHD musí dále počítat s omezením ve Věstonické ulici na Brněnských Vinohradech. Silničáři tam pokračují v celoplošné opravě vozovky, která byla ve špatném stavu a měla hluboké trhliny i výtluky. Ulice je teď průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změny se týkají také trolejbusů 25 a 27 a autobusů 78 a N90. Ve směru k Novolíšeňské a Malé Klajdovce tyto linky nezastavují na Mutěnické. Zastávka Bořetická je posunutá asi o 75 metrů dál.
6: Rádio Jih. Počasí.
5: Pojďme se podívat na to, jak to vypadá aktuálně s venkovními teplotami na jihu a jihovýchodě Moravy, v Břeclavi a v Prušánkách, ve Velkých Bílovicích měříte aktuálně 19 stupňů Celsia, v Kunovicích potom 20. Zítra očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší úterní teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
8: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
6: Rádio Jih. Doprava.
5: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Provazníkově ulici u třídy generála Píky se dořešuje srážka osobáku s cyklistou. Dejte tam pozor. Na Brněnsku na výjezdu z Pohořelic směrem na Branišovice. Na kruhovém objezdu je na vozovce potom rozlitý olej. Doporučujeme snížit rychlost. Tak šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv. A pozor, pokud máte doma dnešního oslavence, to znamená toho, kdo slaví svátek nebo narozeniny právě dnes, tedy 14. září, tak neváhejte a hned teď pošlete jeho jméno, příjmení a kde bydlí na číslo 606 703 889. Stačí nám opravdu jméno, příjmení, kde oslavenec bydlí, posíláte to na číslo 606 703 889 a my ho potom zařadíme do toho seznamu oslavenců.
6: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
5: Teď máme 3:14, tohleto je special pro vás, David Guetta, Vlasta Macík, přeje ještě jednou krásné pondělní odpoledne.

0: hezký, že posloucháte rádio i hrády Jižní Moravy. Tohle to jsou Coldplay, Viva La Vida. A pozor na věc, tento týden je třeba v odpoledním vysílání rádia jich vychytávat kapelu Red Hot Chili Peppers, protože jakmile bude hrát mezi 14. až 18. hodinou, tak je to znamení pro vás, že máte volat sem do studia na číslo 518-345-678, protože ten, kdo bude první, dostane dárkový poukaz v hodnotě 500 korun na nákup na e-shopu Chili Maga. Více informací a samozřejmě také kompletní nabídku naleznete na www.chilimaga.com. Mrkněte se taky na rozhovor, který tady proběhl o víkendu, ten zase najdete na našich stránkách www.radiojich.cz. A abych nezapomněl, tak ještě jeden song, což bude BB Rexha. Máte na to, abyste napsali jméno, příjmení a kde bydlí dnešní oslavenec, ať už je to Radka, nebo ten, kdo 14. září slaví narozeniny.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

k dnešnímu svátku ti přeje rádio jejich všechno nejlepší, hlavně Radce Podhajské do Slavičína, Radce Hankeové z Rohace, a gratulace letí také tobě, kdo dnes 14. září slavíš narozeniny, stejně jako Maja Dymiděnková z Velkých Pavlovic, Irča Dohnalová ze Zlína nebo Jirka Zahradník z Prahy, zakladatel spolku Dortem proti rakovině. Tak vše.

0: Dnes 14. září máme mimo jiné den koblih a je také Evropský den židovské kultury. Dnes by slavil narozeniny Alexander von Humboldt, tak si od něj dáme moudro na každý den. Jen to, co jsme si během života vtiskli do svého charakteru, si můžeme odnést sebou. Tato myšlenka od velkého přírodovědce a cestovatele znamená v podstatě jediné. Majetek, peníze a hmotné věci sebou na onen svět nebo dál prostě neodneseme. Když to řekneme polopatě, naše bankovní konta, auta, domy nebo drahé oblečení tady po nás zůstanou. Za to, jaké hodnoty máme uvnitř sebe, jaké dobro jsme udělali, jak se chováme k druhým a co jsme si vrili do srdce a povahy, to je to jediné, co nám už nikdo neodpáře a co zůstává v naší skutečnou vnitřní výbavou. No a když máme ten den koblih, tak si dáme jeden vtípek na toto téma. Děda leží na smrtelné posteli a tiše umírá. V tom ucítí vůni čerstvě nasmažených koblih. Sebere poslední síly, které ještě má, sleze z postele a plazí se do kuchyně. Už je vidí před sebou celý talíř voňavých koblih. Natahuje ruku, už je blízko. V tom se přižene bába, pleskne ho přes ruku a křičí: necháš je? Ty jsou na pohřeb.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
0: Tak milí oslavenci, ještě jednou všechno nejlepší k tomu dnešnímu svátku, ať už se jmenujete Radky nebo Ludomilové, samozřejmě všechno nejlepší taky těm dnešním narozeninám. Pořádně si to užijte, doufám, že jste třeba v práci dostali něco od kolegů dobrého, že jste tam naopak něco dobrého taky donesli a teď už si užíváte ten svůj narozeninový den. Tady jsou Starship.

0: díky vám, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Tohle to jsou Krištof, jejich srdce být. Za chvíli Miley Cyrus, taky Train, anebo One Republic. No a teďka, co nás čeká právě po téhleté trojce? Milujete japonskou poezii? Po dalších třech hitech pro dobrou náladu budeme na rádiu jich mluvit o umělkyni, která se rozhodla zkrášlit Brno. Jenže jí to nevyšlo, protože tam účinkovali také policisté a vlastně tu svoji báseň vůbec ani nezačala psát a nedokončila. Tak já jsem se rozhodl, že celý její příběh si dáme takhle formou básně, tak poslouchejte už za 10 minut.
1: Mami, mohla bych od září chodit na malování?
2: Ateliér Art Dia Břeclav. Místo plné umění a zábavy. Přihlaste své dítě do kurzů malby na nový školní rok už teď. Novinkou je také zážitkové malování pro dospělé.
1: Více na www.tymaturciak.art.
3: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a z aplikace Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
5: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
6: Co třeba na delfíny?
5: Do zoo?
6: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
5: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
6: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
7: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com. We'll be right back.

0: máme 14 hodin 43 minut, stručně řečeno, chtěla sprejovat hajku a nedokončila ani první písmeno. Po frekvencích rádia jich míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. A já jsem si dovolil tady tenhle ten případ a příběh takhle dát jakože do básně. Krátce po půlnoci v brněnském Komárově mladá žena začala tvořit japonskou báseň na cizí budově. Spreje, maska, šablony, všechno měla k dílu. Na zeď chtěla haiku, poezii v japonském stylu. Jen drobnou vadu to mělo a maličkost zhatila plán. O svolení předem nebyl majitel budovy požádán. Strážníci jí řekli, stačilo se přece zeptat. Ona ale přiznala, že souhlas nemohla moc čekat. Pak ještě poprosila, zda smí dílo dokončit. Ani tahle prosba však nemohla dobře skončit. A tak místo posledního verše, jak už to bývá jisté, pro novodobou umělkyni v Brně přijeli si státní policisté.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisní soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Muzejní spolek v Lužicích vás zve na koncert skupiny Countryo. Přijďte si užít příjemný večer plný country hudby. Koncert se uskuteční v sobotu 19. září od 18 hodin na starém kvartíru v Lužicích. Součástí programu bude také výuka country tanců. Zveme vás na Velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darební ženy, Koňaboj, Lucimbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
2: Plánujete koupy alespoň dvou vozů Škoda během 12 měsíců? Pak jste velkoodběratelem a máte nárok na extra slevu. Vistacar Hodonín, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

projdeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: máte naladěno rádiových Moravy. Díky za to, tohle jsou Oasis a co, že nás čeká za muziku takhle po 15. bude novinková Vesna Vínečko. Z těch novějších věcí taky Teddy Swims, Mr. Know It All. A z těch starších zase Daft Punk, One More Time. Já jsem Vlastně Mancí, přeju vám krásné pondělní odpoledne, už za chvíli další jihomoravské zprávy s Petrem Indrou a v nich mimo jiné informace také o tom, že první tři dny nemoci by znovu mohly být bez náhrady mzdy. Počkejte si na podrobnosti.
1: Na rádiu Jih pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: CZ. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné, vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky, aj kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
2: Co jsem říkal, bezvedení to prostě nedrží, teď se to úplně všude, beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens, půjčovna bednění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce, Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
1: Valens.cz, jsme s vámi, buďte s námi.
4: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína. V sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
5: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Objev například pánské džíny Mustang za 896 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
6: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
7: Vista Car Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
8: Seřiďme si hodinky, necelé dvě minuty a bude 15 hodin.
9: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
10: První tři dny nemoci by znovu mohly být bez náhrady mzdy a hluk z hustopečského hřiště u Větrolamu vadí tamním obyvatelům. V Česku se znovu otevírá debata o takzvané karenční době. Minister práce Aleš Juchelka z ANO podpoří myšlenku, aby zaměstnanci během prvních tří dnů nemoci znovu nedostávali náhradu mzdy. S návrhem chtějí přijít koaliční motoristé a podle Juchelky po změně volají hlavně zaměstnavatelé. Ministerstvo financí odhaduje, že firmy letos zaplatí za první tři dny pracovní neschopnosti zhruba 8,5 až 9 miliard korun. Břeclav si připravuje možnost, jak v budoucnu naložit se směsným odpadem, který už nejde vytřídit. Technické služby města uzavírají memorandum o spolupráci se společností Brno. Odpad by mohl místo na skládku mířit do brněnského zařízení ZEVO, kde se využije k výrobě tepla a elektřiny. Sako navíc svou spalovnu modernizuje a její roční kapacita má vzrůst. Memorandum zatím neurčuje množství odpadu, cenu ani další podmínky. Ty by řešila až případná smlouva. Pro Břeclav je důležité hlavně to, že si tím vytváří další možnost pro dobu po roce 2030, kdy bude možné skládkovat už jen 10% komunálního odpadu. Výhodou může být také přeprava odpadu do Brna po železnici. Memorandum má platit 15 let. Část obyvatel u hřiště u Větrolamu v Ústopečích si stěžuje na hluk a létající míče. Vadí jim rány od basketbalového koše a fotbalových branek. Míče podle nich poškodily i lodžie. Výhrady mají také

0: delší provozní době. Hřiště je nově už od dubna otevřené až do 8 večer. Město proto prověří odhlučnění basketbalového koše a možnost instalace ochranné sítě. Řešit bude také stížnosti na hlučné skupinky mladých lidí, které se v okolí scházejí večer a v noci.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: 21 stupňů Celsia aktuálně měříte v Kněždubu, 20 v Uherském Hradišti a v Rakvicích, 19 stupňů Celsia potom máte na venkovním teploměru v Rajhradu. V úterý bude polojasno nebo skoro jasno, ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
3: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat také na silnice. V Brně v Královopolském tunelu směrem na Žabovřesky havaroval motorkář. Nehodu vyšetřuje policie, zdržení je tady minimální. V Brně ještě zůstaneme v Ořechovské ulici na úrovni obchodního centra Futurum. Směrem na Moravany havarovala dvě osobní auta. Projíždí se kyvadlové, kolony se netvoří. A v Uherském Hradišti ve Verbířské ulici havarovala dvě osobní auta. Částečně blokují dopravu. Dejte tam pozor. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu. Pro jistotu nohu z plynu.

0: Rádio Jižní Moravy. Tedy svým se Mr. Know-it-all. A připomínám vám všem, kteří posloucháte pondělní odpolední vysílání Rádia Jih, že jakmile uslyšíte hrát kapelu Red Hot Chili Peppers a jejich hitovku Californication, tak voláte do studia na číslo 518-345-678, protože první na telefonní lince od nás dostane 500 na nákup u Chilimaga www.radio.cz. Mrkněte se tam, protože tam najdete podrobnosti a já slíbím, že po vesně, vínečku a kamarádovi Be Mine přijde na řadu další hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Tablety, které léčí. Hudmolog Vlasťa Macík právě teď otevírá svou hudební ordinaci.
1: Vítejte u dalšího dílu rubriky Hity, které léčí nemocná srdce a nemocnou duši, kdy na rádiu Jich hledáme léky v textech písní. Dnešní lék je pro všechna srdce, která občas zapomínají na to, jak obrovskou sílu má opravdová blízkost a láska. Znáte ten pocit, kdy se ohlédnete zpátky a uvědomíte si, že ty nejdůležitější momenty našeho života často začaly věcmi, které v tu chvíli nevypadaly vůbec dokonale. Text, který pro vás dnes máme, to vystihuje naprosto přesně. Slovenští no-name totiž zpívají: povedz mi láska, povedz mi len, prečo zo všetkých dní si pamätám len. Len jeden deň, čo nebol dokonalý, stal sa ním, až ke sme sa spoznali. To je nádherná myšlenka. Nedokonalé dny se stanou těmi nejcennějšími ve chvíli, kdy do nich vstoupí správný člověk. Najednou se věci zjednoduší, sny přestanou být složité a člověk přesně ví, na čem je. Všimněte si, jak hlubokou pravdu nese tahle sloka. Už viem, kde nie je vôľa, tam cesty niet, len vďaka tebe sa mi ukázal svet. Svět, který je schopný dávat víc než brát, ale otevírá se jen těm, kdo sami umějí milovat. To je přesně ten lék pro nemocnou duši, která se někdy cítí sama nebo zahlcená chladem dnešní doby. Láska a vnímavost k druhým jsou tím nejlepším filtrem proti všem chmurám. Dnešní hit, který léčí nemocná srdce a nemocnou duši, který vám za chvíli pustíme do uší, je připomínkou toho, že když máme při sobě člověka, se kterým dává život smysl, překonáme cokoliv. Z rádia Jich vám teď posíláme slovenské no-name a jejich skladbu Povedz mi.
0: Hity, které léčí. Právě teď vám hrajeme hit, který má kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.

0: Hity, které léčí.
1: Hity, které léčí.
0: Hudbolog Vlasťa Macík vybírá a představuje každé pondělí odpoledne hity, které mají kouzelnou moc uzdravovat nemocné duše, zlepšovat náladu a celkově nás povzbuzovat ve chvílích, kdy to nejvíce potřebujeme.
1: Hity, které léčí.
0: Poslouchejte vždy v pondělí po 15. hodině na Rádiu Jih. Rádio Jih.
1: Rádio Jižní Moravy.

0: minuty nás dělí od půl čtvrté. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to. Co je u nás na Rádiu Jih nového a hlavně o co se hraje ve vysílání, to se vždycky jednoduše dozvíte právě z vysílání našeho rádia. A když nestíháte, tak taky z webových stránek www.radiojih.cz. A pokud vás zajímá, o co se hraje právě tento týden odpoledne ve vysílání, kterým vás provázím já osobně, tedy Vlasta Macík, tak mrkněte hned teď na www.radiojih.cz a hledejte tam rozhovor od kluků a děvčat z Chili Magi.
1: Mastra Kovomatskyho. Šrouby, nářadí, svářecí technika. Vše pro dílnu, zahradu, řemeslníky. Mastra Kovomat na ulici Boršovská v Kyjově.
2: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
3: Jump, jump, jump street. Trampolíny pro všechny. Přijďte si zaskákat. Jump Street Hodonín. Více na Facebooku.
4: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza Boxu. Alza.cz.
5: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov. 889, Břeclav, 101,4, Brno, 105,1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín 98.

0: jsou Red Hot Chili Peppers, Californication, tak rozhodně to znamená jedno jediné, že na telefonní lince v tuhletu chvíli přivítáme někoho, kdo byl úplně, ale úplně první, a tím je Pavel. Pavle, přeju krásné odpoledne, ahoj.
1: Taky přeju hezké odpoledne.
0: Nazdar, nazdar také. Pavle, já jsem moc rád a děkuji ti za to, že jsi v tuhletu chvíli, protože jsi v autě, takže jsi zastavil, aby si netelefonoval za jízdy, takže palec hore rozhodně. Byl jsi první, to znamená, že pro tebe máme poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v chilimaga.com, poctivém e-shopu z Podivína. Prosím tě, zeptám se, znáš Chilimagu?
1: Ne, ne.
0: Neznáš je ještě a máš rád ostré věci?
1: Ano, díval jsem se zrovna na ty stránky, kdy začala ta soutěž, tak už jsem se tam trošinku díval.
0: Aha, aha. A co jsi zde vybral? Protože já třeba vidím, že tady mají moravské chutě, jako jsou speciality s povidly, meruňkami, česnekové sádlo, legendární škvarkuláda, nebo pak jsou tady světové omáčky a salsy, poctivá harisa, moravská salsa, barbecue omáčky, marinády, dressinky, tak vybral jsi už něco?
1: Ještě úplně ne, je tam právě že velká nabídka, tak právě se podívám.
0: Bude to těžké, že?
1: Úplně, že bych mohl vyhrát.
0: A přece jenom se to podařilo. Tak Pavle, ještě jednou díky, šťastnou cestu. Říkal jsi, že jedeš do Brna?
1: Ano, ano.
0: Ještě se dneska vracíš, nebo tam zůstáváš?
1: Ano, budu se vracet.
0: Ještě se budeš vracet.
1: Tam jdu, pojďme.
0: OK, Pavle, tak šťastnou cestu, měj se krásně, ahoj.
1: Ano, děkuju vám, hezký den.
0: A vy ostatní, nebuďte smutní, protože i zítra vám nabídneme takhle v odpoledním vysílání, kdy tady budu osobně, tak vám nabídneme právě poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v Chilimaga.com, poctivém e-shopu z Podivína. Mrkněte se na www.chilimaga.com a já věřím tomu, že my se společně právě s lidmi z Chilimagy uvidíme na čokoládovém festivalu.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Jackie Offenbach for the floor. A pokud budete poslouchat i nadále rádio jich, tak se dočkáte tří sester a jejich Mexika. Nemocnici Břeclav čeká roční rekonstrukce sociálního zařízení. Také o tom budou mimo jiné další humorovské zprávy, které si pro vás připravil kolega Petr Indra. Já jsem Vlasta Macík a přejeme vám krásné pondělní odpoledne.
1: Na rádiu jich pro vás máme další skvělé výhry. Výtvarné kurzy v ateliéru Art Tia Břeclav v hodnotě 3 700 korun. Z kurzů si vyberou

0: Set. Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
2: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
3: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí. Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
4: Co jsem říkal, bez vedení to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá. Zastav to. Haló?
5: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vedení, něco se vám tam hroutí?
4: Všechno. Zachraňte nás.
5: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
4: O, děkuju.
5: To my děkujeme.
6: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
7: Objevte čistou krásu přírodního kamene. Stonetra, kamenné obklady, dlažba k bazénu nebo na terasu z elegantního travertinu, luxusní mramor do koupelny. Širokou nabídku produktů z přírodního kamene najdete na našem e-shopu www.stonetra.cz nebo navštivte náš showroom ve Vrátišti na hlavním tahu mezi Holíčem a Skalicí. www.stonetra.cz.
8: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
9: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyjově, a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola, středové motory už od 30 000.
8: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
10: Top Cyklovkyjov. Více na top-cyklo.cz.
11: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 000. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s 5letou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.
12: Rádi, vám přejeme krásné odpoledne, necelá minuta, bude 16 hodin.
13: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
14: Kroužky a školní akce letos více zatíží i rodiny na Jižní Moravě a nemocnici Břeclav čeká roční rekonstrukce sociálního zařízení. Za kroužky, výlety nebo lyžařské kurzy si letos připlatí také řada rodin na Jižní Moravě. Celostátní průzkum ukázal, že více než polovina rodičů počítá proti loňsku s vyššími výdají za mimoškolní aktivity. Nejčastěji rodiče zaplatí za jeden kroužek 2 až 3 000 korun za pololetí. Ještě větší zátěží mohou být školní výlety, školy v přírodě nebo lyžařské kurzy. V pavilonu A Břeclavské nemocnice začíná postupná výměna sociálního zařízení. Práce jsou podle smlouvy naplánované na jeden rok a během rekonstrukce musí pacienti, návštěvníci i zaměstnanci počítat s větším hlukem, vrtáním a prachem. Nemocnice proto žádá o trpělivost a pochopení během stavebních prací. Výsledkem mají být moderní.

0: a příjemnější toalety a další sociální zařízení. Řidiči i cestující MHD musí dále počítat s omezením ve Věstonické ulici na Brněnských Vinohradech. Silničáři tam pokračují v celoplošné opravě vozovky, která byla ve špatném stavu a měla hluboké trhliny i výtluky. Ulice je teď průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změny se týkají také trolejbusů 25 a 27 a autobusů 78 a N99. Ve směru k Novolíšeňské a Malé Klejdovce tyto linky nezastavují na Mutěnické. Zastávka Bořetická je posunutá asi o 75 metrů dál.
1: Rádio Jih. Počasí.
2: Ve Veselí nad Moravou máte na venkovním teploměru 21 stupňů Celsia, v Sedleci u Mikulova a v Traplicích 20 a 19 stupňů Celsia máte potom v Hovoranech. V úterý očekáváme polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
1: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín. Rádio Jih. Doprava.
2: A pojďme se podívat, jak to vypadá na silnicích. Na obchvatu Hodonína směrem na Břeclav blokuje provoz nehoda dvou osobáků. Zdržíte se nárazově. Za výjezdem z Brna u odbočky na Šlapanice směrem na Rosice havarovalo osobní auto. Místo je s opatrností průjezdné jedním jízdním pruhem. A ještě jsem tady zahlédl aktuální dopravní nehodu ve Znojmě. V Vjezdové ulici zasahují záchranáři a policie. U dopravní nehody počítejte s omezením provozu. Ať už jedete kamkoliv, z rádia jich vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.
2: Já to říkám pořád, mám strašnou nevýhodu, že v neděli nehlásím, jaké bude zítra počasí, protože potom nevím, jak bude. A vidíte to, začalo pršet, nejsem vůbec připraven. Tak doufám, že vy jste připraveni, že máte deštníky, pláštěnky. Tady jsou pro vás Benassi Bros, Every Single Day.

0: frekvencích rádia Jižní Moravy, 16 hodin 9 minut. Kroj bosé nohy a pod nimi zhruba 40 metrů prázdna. Návštěvníci nedělní slavnosti v Brně Kohoutovicích sledovali vystoupení, při kterém se některým možná tajil dech už jenom při pohledu vzhůru. Podrobnosti uslyšíte na jihu po další dvojce hitů pro dobrou náladu a postará se o to, nebo postarají se o to tři sestry a také zpěvačka Adele.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 16 hodin, 16 minut. Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, že posloucháte. Tohle to je zpěvačka Adele. Za chvíli pro vás budeme mít Offenbach, LP, anebo budou taky Ace of Base s hitovkou z roku 1992 All That She Wants. Nicméně teďka míříme tam, kde nás posloucháte na 105.1 FM, tedy do Brna a okolí. Polaně mezi dvěma budovami se totiž včera v Brně Kohoutovicích procházel 24-letý Timotej Horák. A aby zapadl mezi návštěvníky sousedských slavností, vyrazil do zhruba 40-metrové výšky rovnou v kroji a na boso. Timotej se totiž věnuje chůzi po napnutém popruhu ve velké výšce. Tentokrát měl mezi 13-patrovým panelákem a sousední budovou trasu dlouhou asi 60 metrů. Jenom přejít z jedné strany na druhou mu ale nestačilo. Před diváky se na popruhu otáčel, sedal si, mával dolů a několikrát se dokonce spustil do salta. To všechno za lehkého větru. Timotej tvrdí, že první chvíle nahoře jsou vždycky hlavně o strachu a adrenalinu, pak ale začne výšku postupně vnímat jinak. Tomuto netypickému koníčku se věnuje 2 roky a zkušenosti už má i s mnohem delších tras. Třeba na Dolní Moravě například přišel poprv dlouhý 880 metrů. V Kohoutovicích chtěl původně vystupovat 40 minut, nakonec nahoře vydržel přes hodinu. Tak mě by zajímalo teď, kdo z vás tam byl a koho bolí za krkem, protože musel opravdu hodinu sledovat tady tenhle ten úžasný výkon.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Pozor, řidiči na Vyškovsku mají už 29 minut i 6 vteřin k dispozici výrazně lepší zázemí. Při cestě po dálnici po měsících uzavírky se znovu otevřelo dálniční odpočívadlo, které je teď větší a nabízí i několik novinek. Podrobnosti přineseme na jihu po další trojce hitů pro dobrou náladu. Mezi tím, nebo mezi nimi bude i Poetika blízko, nebo Damiano David a The First Time.
1: Hledáte elektrokolo, které vás bude bavit? Objevte DD Bike v Moravské Nové Vsi. Špičková elektrokola světových značek a jedinečná testovací trať, kde si můžete vyzkoušet naše testovací elektrokola. Přijeďte, nasedněte a poznejte ten rozdíl. DD Bike.cz.
2: Susede, ty máš nové elektrokolo. To muselo stát.
3: Pořídil jsem ho v Top Cyklovkyově a víš co? Teď tam mají slevy až 50%. Horská, krosová a i městská elektrokola. Středové motory už od 30 000.
2: Tož to hned letíme z mojů do toho Top Cyklo.
3: Top Cyklovkyjo. Více na top.cyklo.cz.
4: 19. září vás Jihomoravský kraj zve do Veselí nad Moravou na festival plný chutí. Těšit se můžete na dobroty z regionálních surovin, kuchařská vystoupení, folklorní pódium a pestrý doprovodný program pro děti i dospělé. Na hudebním pódiu vystoupí David Koller, Pem Rebit, Poletíme a další. Vstup je zdarma. Více na festivalplnýchutí.cz.
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 16 hodin, skoro 41 minut. Za chvíli Gustavo Lima, balada Boa nebo Clean Bandit, jejich Rockabye. No a modernizované dálniční odpočívadlo Vyškov se dnes v 16 hodin znovu otevřelo řidičům. Leží na 227. kilometru dálnice ve směru na Brno a po rekonstrukci nabízí výrazně víc parkovacích míst. Nově je tam 86 stání pro osobní auta, 76 pro kamiony, 6 pro autobusy a 7 pro karavany. Parkování osobních a nákladních aut je navíc oddělené. Přibylo také dětské hřiště, venkovní posilovna, nové chodníky a samostatné kontrolní stanoviště pro policii. Pokračovat budou už jen dokončovací práce, třeba výsadba stromů a doplnění mobiliáře. Dálniční odpočívadlo slouží řidičům na důležitém tahu mezi Brnem, Ostravou a Olomoucí. V budoucnu tam má vzniknout také nová restaurace. Modernizace vyšla na 173 milionů korun. Tak my tam samozřejmě zdravíme, je tam už úplně fakt všechno, člověk tam může asi bydlet. Tak za chviličku slibovaný Gustavo Lima, balada Boa.
1: Trh s regionálními produkty nově najdete na Foodfestu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Foodfest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Navštivte otevřené sklepy v Kobylí při akci po kobylských uličkách za vínem a burčákem. V sobotu 19. září od 10 hodin se pro vás otevře 22 vinařství po celé obci. Čeká vás celodenní program s bohatou nabídkou občerstvení. Přijďte v sobotu 19. září do Kobylí. Více informací na www.vinařikobylí.cz. Spolek Hlohovčané, Sdružení hlohoveckých vinařů a obec Hlohovec vás srdečně zvou v sobotu 19. září od 15 hodin na 20. ročník hlohoveckého vinobraní a street food. Na akci vystoupí kapely Vohnout, Buty, lidový vypravěč Franta Uher, národopisný soubor Břeclavan a příjemný večer zakončí DJ Radex. Více informací na www.hlohovecké-vinobraní.cz. Duhovka Café Hodonín vás ve pátek 18. září na podvečer s vínem a cymbálem. Začátek je v 16 hodin na náměstí Bohuslava Martinů v Hodoníně Bažantnici. Přijďte si posedět, ochutnat vína z vinařství Příroda a užít si příjemnou atmosféru. K dobré náladě zahraje cymbálová muzika Remíz. Vstupné je dobrovolné. Vezměte své děti a vyrazte v neděli 20. září na Den pro děti do Hodonínské Bažantnice. Od 14 hodin si na hřišti střediska volného času Důbrava užijete odpoledne plné her, zábavy a pohybu. Přijďte si společně užít prima neděli. Více informací najdete na webu svčdubrava.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské

jižní Moravy, 16 hodin 54 minut. Tak a tohle je muzika, kterou si zahrajeme na jihu po 17. hodině. Dermot Kennedy, jeho Funeral. Co se týká československé muziky, IVM, jejich Malinovka. A vrátíme se taky do let minulých a dáme si Seše Ecuador. Petr Indra má pro vás připraveny další humorovské zprávy, v nich mimo

0: Další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Monumentální Bach, provokativní Ravel i okázalé Versailles. Klasika a modernita na programu 11. ročníku Lednicko-Baltického hudebního festivalu. Od 19. září do 17. října. Vstupenky na www.lvhf.cz. Generálním partnerem festivalu je ZFP Group.
2: Co jsem říkal, bez vědění to prostě nedrží. Teď se to úplně všude. Beton zdrhá, zastav to, haló?
3: Ano, dobrý den, tady Valens. Půjčovna vědění, něco se vám tam hroutí?
2: Všechno, zachraňte nás.
3: Samozřejmě, to je naše práce. Valens vám zařídí návrh, cenu, techniku i dopravu, a to pro firmy, tesaře i své pomocné stavitele.
2: O, děkuju.
3: To my děkujeme.
4: Valens.cz. Jsme s vámi. Buďte s námi.
5: Poznej nadšení, emoce a radost z vítězství díky hokejbalu. Nyní nastává tvůj čas. Přijď každé úterý a pátek v 16.30 do hokejbalového centra mládeže v Kyjově. Popadni hokejku, míček a zahraj si s námi. Výstroj ti zapůjčíme zdarma. Staň se i ty hokejbalistou a budoucím mistrem světa. Více informací získáš na webu hokejbal.kyjov.cz.
6: Každý vinař Čipera nakupuje vinařské potřeby Lipera. Vinařské potřeby Lipera s akreditovanou laboratoří najdete v areálu u družstva ve Velkých Bílovicích. Nevíš? Nevadí, Lipera ti poradí. 602 74 74 84 www.lipera.cz.
7: Chystáte se stavět? Když stavba, tak Itong. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/Itong. Itong. Domov na prvním místě.
8: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
9: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
10: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci, nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
11: Ahoj děti, tady Karol. Společně s Bobem, Bobkem a Lidlem pro vás máme velkou pěveckou školní výzvu. Zaspívejte s celou třídou naši písničku Jsme kuchaři, nebo jakoukoliv, kterou máte rádi. Natočte se a pošlete nám to. A výhra celé dopoledne s Bobem, Bobkem a se mnou přímo u vás ve škole nebo školce. Soutěžíme od 7. září do 31. října. Více na lidl.cz. Čau a pa. Na kraji zemí.
12: Udělejte si o kufr větší radost. Získejte Hyundai i30 kombi za necelých 430 tisíc. A nebo na operativní leasing v bohaté výbavě GoCheck, včetně navigace a dvouzónové klimatizace od 4888 korun měsíčně bez DPH, včetně služeb.
13: Vistacar Kyjov a Hodonín. Váš autorizovaný prodejce vozů Hyundai.
14: Dneska hezké odpoledne, blíží se nám 17. hodina.
15: Rádio Jih, Jihomoravské zprávy.
16: První tři dny nemoci by znovu mohly být bez náhrady mzdy a hluk z hustopečského hřiště u Větrolamu vadí tamním obyvatelům. V Česku se znovu otevírá debata o takzvané karenční době. Minister práce Aleš Juchelka z ANO podpoří myšlenku, aby zaměstnanci během prvních tří dnů nemoci znovu nedostávali náhradu mzdy. S návrhem chtějí přijít koaliční motoristé a podle Juchelky po změně volají hlavně zaměstnavatelé. Ministerstvo financí odhaduje, že firmy letos zaplatí za první tři dny pracovní neschopnosti zhruba 8,5 až 9 miliard korun. Břeclav si připravuje možnost, jak v budoucnu naložit se s městským odpadem, který už nejde vytřídit. Technické služby města uzavírají memorandum o spolupráci se společností Jako Brno. Odpad by mohl místo na skládku mířit do brněnského zařízení ZEVO, kde se využije k výrobě tepla a elektřiny. Sako navíc svou spalovnu modernizuje a její roční kapacita má vzrůst. Memorandum zatím neurčuje množství odpadu, cenu ani další podmínky. Ty by řešila až případná smlouva. Pro Břeclav je důležité hlavně to, že si tím vytváří další možnost pro dobu po roce 2030, kdy bude možné skládkovat už jen 10% komunálního odpadu. Výhodou může být také přeprava odpadu do Brna po železnici. Memorandum má platit 15 let. Část obyvatel u hřiště u Větrolamu v Ústopečích si stěžuje na hluk a létající míče. Vadí jim rány od basketbalového koše a fotbalových branek. Míče podle nich poškodily i lodžie. Výhrady mají také k delší provozní době. Hřiště je nově už od dubna otevřené až do 8 večer. Město proto prověří odhlučnění basketbalového koše a možnost

0: instalace ochranné sítě. Řešit bude také stížnosti na hlučné skupinky mladých lidí, které se v okolí scházejí večer a v noci.
1: Počasí. Ve Slavkově u Brna máte aktuálně na venkovním teploměru 20 stupňů Celsia, v Žeravicích a ve Zlíně 19, ve Velkých Pavlovicích potom 17 stupňů. Bude polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou místy vyskytovat mlhy nebo nízká oblačnost, které se během dopoledne rozpustí. Nejvyšší zítřejší teploty na jižní Moravě 22 až 25 stupňů Celsia, ve Zlínském kraji 20 až 23.
2: Pronájem vozu Škoda nebo Hyundai bez starostí vám poskytne operativní leasing s pojištěním a servisem v ceně. Vistacar, Kyjov a Hodonín.
1: Rádio Jih. Doprava.
3: Pojďme se podívat na silnice v Brně. Bohuňovicích v ulici Lány havarovala dvě osobní auta. Místo je průjezdné Kyvadlově. Počítejte se silným provozem a se zdržením. A připomínám, že v Uherském Hradišti na třídě maršála Malinovského se dořešuje havárka dvou osobáků. Projíždí se jedním jízdním pruhem. Ať už jedete kamkoliv, z rádia Jih vám přejeme šťastnou cestu.
1: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih.
3: Máme 2 minuty po 17. Posloucháte Rádio Jih. My jsme za to moc a moc rádi, takže děkujeme za to a vyjíždíme do poslední hodinky. Kdyby vás bude provázet vlastně Macu, jo?

0: 9 minut po 17. Posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy. Díky za to, tohle to je zpěvačka Rihanna. Za chvíli Dermot Kennedy a také slibovaní IVM z Podivína a jejich novinka Malinovka. No a právě po těch dalších dvou hitech pro dobrou náladu budeme na rádiu jich mluvit o muži, který se možná po druhé narodil. Držte vlnu na jihu, protože uslyšíte příběh se šťastným koncem.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.

0: Máte naladěno Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy, díky za to, že posloucháte. A silné setkání zažili jihomoravští záchranáři s mužem z Vyškovska, kterého v červenci zachraňovali po těžké dopravní nehodě. Tentokrát za nimi přišel s osobním poděkováním. Jeho stav byl tehdy mimořádně vážný. Během zásahu se mu zastavil krevní oběh a tak ho záchranáři resuscitovali. Uvedli ho také do umělého spánku, zajistili dýchání a napojili na přístroj. Museli dokonce provést akutní chirurgické otevření hrudníku, které se v krajních případech používá při bezprostředním ohrožení života. Podali mu také látku důležitou pro srážení krve. Na místě tehdy zasahovali dvě pozemní posádky a vrtulník. Muže se podařilo zachránit a nyní se svými záchranci znovu setkal. Podle záchranářů šlo o velmi dojemnou chvíli, i když dorazit nemohli všichni, kteří u zásahu byli. Tak my samozřejmě zdravíme, dáváme palec hore jak záchranářům, tak také muži, který přišel poděkovat, a posíláme další hity pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih, Rádio Jižní Moravy.
2: Dámy tu máme!

0: Jih. Nejposlouchanější rádio na Hodonínsku a Břeclavsku. Děkujeme.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky, vedle mě zvrací princ.

0: Na jihu před malou chvíli Vohnouti, za chvíli David Guetta, Run Run River a pozor, nejstarší obec na Slovácku slaví tento víkend 980 let od první písemné zmínky. Po dalších třech hitech pro dobrou náladu o tom uslyšíte na rádiu jich víc a co si budem, to by bylo, aby u toho nechyběl Macík, že?
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days, ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Huggies Extra Care velikost 3,72 kusů se slevou 25% za 459 korun. Allegro Days, jen do 20. září.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Strýcu, zas jedete do Dubňanského vinařského domu? To je jasné. Vinobraní na krku a tam mají všecko, co potřebujete. Mlýnky, kádě, bečky, sklenky a i kvasinky na všecky odrůdy. A zkušení chlapi vinaři vám tam aj poradí, co a jak s týma preparátama, abyste to vínko měl zas tak dobré, jak loni. Vinařský dům Dubňany, obchod pro náš kraj.
4: Jižní Morava, Hodonín a Kyjov, 889, Břeclav, 101.4, Brno, 105.1, Uherské Hradiště, 969 a Zlín.

0: díky, že posloucháte Rádio Jih, Rádio Jižní Moravě, a pokud už začínáte přemýšlet kam o víkendu a nemáte plán na sobotu, tak můžete vyrazit do Spytihněvy. Obec totiž slaví 980 let od první písemné zmínky a připravila k tomu celé slavnostní odpoledne. Od 1:30 do 3:45 bude den otevřených dveří v obecních budovách. Nahlédnout budete moci do kulturního domu, hasičské zbrojnice, základní i mateřské školy, sportovní haly nebo obřadní síně. Ve 14:30 začne ve Spytihněvském parku program Spytihněv 980 let po stopách staletí, který připomene historii obce a nabídne i šermířskou show, lukostřelbu a atrakce pro děti. Od 15 hodin zahraje modrý cymbál a v 18 hodin kapela Tempus, která spojuje folk, rock a středověké melodie. No a celé sobotní odpoledne budu přímo na místě moderovat já, tady Vlasta Macík, takže v sobotu 19. září se můžeme potkat právě ve Spytinově. Ale než se tak stane, tak se ještě několikrát uslyšíme, třeba zítra ve 2 tady na Rádiu Jih. Mějte hezký podvečer.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

jich. Žijeme Jižní Moravou a dění v našem regionu sledujeme v přímém přenosu. Už za chvíli aktuální jihomoravské zprávy.

0: Václav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
3: Autobazary Top Centrum Car Kyjov a Hodonín nabízí široký výběr kvalitních a prověřených ojetých vozů. Top Centrum Car, váš autorizovaný partner Das Welt Auto.
4: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
5: Přijďte za vínem, hudbou. V sobotu 19. září ožije Masarykovo náměstí v Hodoníně svátkem vína. Těšit se můžete na slavnostní průvod s koňským povozem, mažoretkami a folklorními soubory, tradiční povolení nálevu a hudební program. Zahrají dechová hudba Podlužanka, cymbálová muzika Olina a večer vyvrcholí vystoupením taneční umělecké skupiny Čarovné ostrohy. Chybět nebude malování na obličeji ani tvořivý workshop pro děti. Svátek vína v sobotu 19. září na Masarykově náměstí v Hodoníně. Přijďte si užít den plný muziky, dobrot a skvělé nálady.
6: Alzadny jsou tady. Přichystal jsem pro tebe slevy na vše, co máš ráda. Ušetři se slevovými kódy na kosmetiku, parfémy, ale i fény nebo epilátory. Dopřej si něco pro sebe ještě dnes a ráno to máš v Alza boxu. Alza.cz.
7: Rádio Jih. Jihomoravské zprávy.
8: Kroužky a školní akce letos více zatíží i rodiny na jižní Moravě a nemocnici Břeclav čeká roční rekonstrukce sociálního zařízení. Za kroužky, výlety nebo lyžařské kurzy si letos připlatí také řada rodin na jižní Moravě. Celostátní průzkum ukázal, že více než polovina rodičů počítá proti loňsku s vyššími výdaji za mimoškolní aktivity. Nejčastěji rodiče zaplatí za jeden kroužek 2 až 3 tisíce korun za pololetí. Ještě větší zátěží mohou být školní výlety, školy v přírodě nebo lyžařské kurzy. V pavilonu A břeclavské nemocnice začíná postupná výměna sociálního zařízení. Práce jsou podle smlouvy naplánované na jeden rok a během rekonstrukce musí pacienti, návštěvníci i zaměstnanci počítat s větším hlukem, vrtáním a prachem. Nemocnice proto žádá o trpělivost a pochopení během stavebních prací. Výsledkem mají být modernější a příjemnější toalety a další sociální zařízení. Řidiči i cestující MHD musí dále počítat s omezením ve Věstonické ulici na Brněnských Vinohradech. Silničáři tam pokračují v celoplošné opravě vozovky, která byla ve špatném stavu a měla hluboké trhliny i výtluky. Ulice je teď průjezdná jedním jízdním pruhem v každém směru. Změny se týkají také trolejbusů 25 a 27 a autobusů 78 a N90. Ve směru k Novolíšeňské a Malé Klajdovce tyto linky nezastavují na Mutěnické. Zastávka Bořetická je posunutá asi o 75 metrů dál.
7: Rádio Jih. Počasí.
8: Dnes večera v noci polojasno až skoro jasno, noční teplota 11 až 8, zítra polojasno nebo skoro jasno, na jihu Moravy až 25 stupňů, ve Zlínském kraji o stupeň méně.

And I touched your narcotic mindfulness. And I call

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou krkovici v ceně 74,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 125 gramů za 29,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 24,90. A podestýlková vejce 30 kusů za 74,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Je tu Opel 24. 24 dní, kdy ušetříte až 140 tisíc. 24 dní, kdy získáte zimní pneu zdarma. 24 dní, kdy si pořídíte nový Opel s pětiletou zárukou a financováním s nulovým navýšením. Akce roku Opel 24 platí jen do 30. září.

0: trh s regionálními produkty nově najdete na Food Festu v Pohořelicích v sobotu 19. září. Ochutnejte včelí produkty, víno, výběrovou kávu z místní pražírny a objevte krásu dřevěných výrobků. Přijďte podpořit regionální výrobce a užít si den plný chutí a vůní. Trh s regionálními produkty v sobotu 19. září a Food Fest v Pohořelicích o víkendu 19. a 20. září. Mikroregion Nový Dvůr vás sobotu 19. září zve na burčákové putování po čtyřech obcích mikroregionu. V neděli 20. září se od 10 hodin můžete těšit na trh místních produktů, který se koná na nádvoří státního zámku Milotice. Nebudou zde chybět dílničky pro děti a tradiční dobroty jako škvárky, povidla, laty a béleše. Více informací na www.nový-dvůr.cz. Sdružení slováckých vinařů zve do Bzence na vinobraní na degustaci slovácké nominační soutěže Salonu vín. V pátek 18. a v sobotu 19. září vás u zámku čeká bezmála 800 vín, cymbálka, v sobotu pak i sraz veteránů. Více na www.sdruženíslováckýchvinařů.cz. Galerie výtvarného umění v Hodoníně vás zve na výstavu Kortizol a endorfiny. Radost, smutek, hněv, strach, znechucení. Pět primárních emocí doplněných o překvapení je hlavním tématem výstavy současného českého umění. Uvidíte obrazy, sochy, instalace, koláže i záznamy performací. Výstavu můžete navštívit až do 18. října. Zveme vás na velkopavlovické vinobraní, které se uskuteční 25. a 26. září. Přijďte ochutnat burčák a vína od místních vinařů. Těšit se můžete i na tradiční průvod městem a bohatý kulturní program. Vystoupí Martin Chodůr z The People, cymbálová muzika Lašár, Docuku, Kožuch, Darebný ženy, Koňaboj, Blue Cymbál a další. Více na www.velké-pavlovice.cz. V sobotu 19. září vás zveme do areálu na vodě ve Staré Břeclavi na třetí ročník starobřeclavských gulášů. Od 12 hodin se můžete těšit na soutěž ve vaření gulášů a samozřejmě také na jejich ochutnávku. Přijďte si pochutnat, pobavit se a zjistit, který guláš bude letos ten nejlepší. A od 15 hodin vám k tomu zahraje poproková skupina Bilas.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém. Zoo Hodonín otevřela nový pavilon akvárií a terárií. V areálu najdete také pavilon šelem, opic, exotických ptáků, výběhy kopytníků, pohodové prostředí, možnost krmení i dětské hřiště. Zoo Hodonín. Svět zvířat na kraji Důbravy.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Rádio Jih. Počasí.
5: Moravo na jihu máme pro vás i při pondělku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, oblačno i mlhy a teploty od 6 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů.

0: 14. zářijový, jinak pondělní večer na jihu, no a já mám dnes zásadní info z Veselí nad Moravou, kde bude tato sobota patřit velkému festivalu chutí. Události si budeme věnovat už za chviličku, tak si na to počkejte. A zatím mějte doma, v práci nebo i na cestách krásný večer s Rádiem Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy. Yeah.

0: večerní vlna jihu, no a my spřádáme plány na víkend hned z kraje týdne. Proto vám musím připomenout, že tato sobota 19.9. bude ve Veselí nad Moravou patřit velkému festivalu chutí s parádním doprovodným programem. Na náměstí Míru ve Veselí vše odstartuje tuto sobotu v 10 hodin dopoledne a vy se seznámíte s regionálními výrobci, co dokazují, že jídlo od našinců stojí za pozornost. Bude se vařit ze surovin lokálních producentů, vystoupí například Pem Rabbit, cymbálové muziky, skupina Poletíme a další. Děti ocení bohatý doprovodný program, ve kterém nechybí tvořivé dílny, zábavné pokusy ani odvážní akrobati. Takže tato sobota 19. září bude ve Veselí nad Moravou patřit festivalu chutí. Pondělní novinky z naší Moravy a my na jihu jedeme dál a přidáváme další hity pro dobrou náladu. Krásný večer jižní a jihovýchodní Moravo.
1: Rádio Jih. Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělí 14. zářijový večer na jihu v běhu, no až dálnice čekají techtle mechtle. Nelekejte se, ale jedná se o představení nejúspěšnější české travesty show. Na představení, kterému bude patřit už 17. září, vás pozvu už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti hitů pro dobrou náladu. My jsme Rádio Jih.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Uherské Hradiště na 969 FM.

0: parádní večer. Přejeme si ho vám všem, kdo s náma jedete 14. zářijovým, navíc pondělním večerem, kdy vás musím upozornit na techtle mechtle ve Ždáncích. Nejedná se ale o nějaké drby, ale o čtvrteční představení nejúspěšnější české travesty show Techtle mechtle, která do města dorazí se svým představením Halo, tady máma. Událost proběhne ve Ždáňském kulturním domě tento čtvrtek 17. září od 19 hodin a vás bude čekat bláznivá hudební komedie plná smíchu, gegů a neskutečných zážitků. Tak zkuste, jestli zbývá ještě nějaká ta vstupenka. Tohle představení rozhodně stojí za to. Pondělí je ve finále a my si už zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu a pokračujeme s hity pro dobrou náladu. Krásný večer přejeme vám všem, kteří trávíte další pondělní večer letošního září ve společnosti Rádia Jih.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: 14. zářijový večer na jihu běží další týden 9. měsíce roku. Pondělí jde do finále a v kalendáři dnešek patří Radkán. No a zítra už své jmeniny oslaví Jolana, těch žije 44 na Hodonínsku, 42 na Břeclavsku, 38 na Kijovsku, 88 na Zlínsku, 9 u nás na Bučovicku a 255 Jolan žije v Brně. Tak to s nima zítra pořádně oslavte a i v úterý zůstaňte si hem. Teď si ale pojďme vyladit dnešní noc, a to hity pro dobrou náladu. Klidný večer a pohodový zářijový týden vám si ho přeje Josef Pouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Rádio Jih, počasí.
5: Moravu na jihu máme pro vás i při pondělku počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, oblačno i mlhy a teploty od 6 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů.

0: pondělní večer na jihu v běhu, podzim zatímco do počasí jakž takž příjemný. No a já proto dnes nabídnu další pozvánku na Burčák, a to do Miroslavy. Více k Burčák Festu Miroslav prozradím za chvilku. Tak zůstaňte s námi a užívejte večer s dalšími songy pro dobrou náladu. Ze studia jihu zdravíme celou jižní a jihovýchodní Moravu.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní večer na vlnách Jihu rozjetý, u mikrofonu stále večerní jezdec Josef Bouda a na sítích vyskakují pozvánky, které se týkají letošního času Moravského burčáku. No a já vás dnes pozvu na třetí Burčák Fest do Miroslavy. Ten ve městě proběhne letos tuto sobotu 19. září. No a vše v tento den bude probíhat na viniční trati Weinperky o 14. hodiny. O tom, že to bude o spoustě burčáku, dalšího pití, jídla a muziky, je asi zbytečné mluvit. Každopádně třetí ročník Miroslavského Burčák Festu už tuto sobotu 19. září. Další typy hud dnes burčákový, no a k tomu další porce hitů pro dobrou náladu. Pondělí běží, tak se mějte fajn. Sihu vás i dnes zdraví Josef Bouda.
1: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: pondělní 14. zářijový večer na jihu v běhu, září ve své polovině a já dnes nabídnu tip i pro milovníky sezónních krojovaných událostí. Staré hody se totiž chystají i v Novém Lískovci v Brně. Na novolískovecké Staré hody vás pozvu už za chviličku. Tak zatím mějte skvělý pondělní večer ve společnosti Hitu jihu pro dobrou náladu.
1: Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou jižní Moravu na 88.9 FM a pro Zlín na 98 FM.

0: love you.
1: Pondělí večer, zůstáváte si hem, další zářijový týden se rozbíhá, má v Novém Lískovci v Brně chystají letošní novolískovecké staré hody. Ty proběhnou už 18. a 19. září. Program odstartuje už v pátek 18., kdy se bude od 18 hodin stavět máj, proběhne posezení pod májou s muzikou a taneční vystoupení. V sobotu 19. projde úderem 15. krojovaný průvod Novým Lískovcem. Dále nebude chybět vystoupení dětí, předání hodového práva, žehnání vína nebo večerní hodová zábava. To vše kolem komunitního centra Skála v Brně v Novém Lískovci mezi 18. a 19. zářím v rámci novolískoveckých starých hodů. Stavte se tam a užijte si to. Každopádně v tuto chvilku si hud další songy pro dobrou náladu. Z Hodoní na vás i dnes večer zdraví Josef Bouda.
2: Rádio Jih. Rádio Jižní Moravy.

0: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Pondělní večer na jihu 21. hodina a já mám pro vás výhled na počasí dnešní noci a zítřejšího dne. Dnes v noci na Moravě polojasno, oblačno i mlhy a teploty od 6 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů. Další zářijové pondělí ve finále, tak ho užijte v klidu a v pohodě. Tu jsou další hity pro dobrou náladu a ze studia vás zdraví Josef Bouda.

0: další skvělé výhry.
1: Výtvarné kurzy v ateliéru Art Dia Břeclav v hodnotě 3700 korun.
2: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
1: Soutěžte s námi.
2: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
1: Více info na www.radiojih.cz.
3: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
4: 22. hodina, pondělí se nám krátí a my na jihu víme, jaká bude dnešní noc a zítřejší den, pokud jde o počasí. Dnes v noci na Moravě polojasno, oblačno i mlhy a teploty od 6 do 11 stupňů. Úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů. Já už v tuto chvilku chystám další nálož nejlepších hitů jihu pro dobrou náladu. Tak zůstaňte s náma a mějte pohodovou noc. Ze studia vás i dnes večer zdraví Josef Pouda.

dozvíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih.

0: get you sexy, huh?
1: You ready?
2: Hrajeme hity pro dobrou náladu. Rádio Jih. Rádio Jih.

0: a Břeclav v hodnotě 3700 korun.
1: Z kurzů si vyberou děti i dospěláci.
0: Soutěžte s námi.
1: Vždy v úterý a ve čtvrtek ráno v ranní jízdě Rádia Jih.
0: Více info na www.radiojih.cz.
2: Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
0: Rádio Jih, počasí.
3: Hodinu před půlnocí zůstáváte si hem, no a já mám pro vás i dnes počasí na noc a zítřek. Dnes v noci na Moravě polojasno, oblačno i mlhy a teploty od 6 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů. V úterý na dohled tak mějte klidný zbytek noci, ať už relaxujete, řídíte nebo ještě pracujete. Zůstáváme s vámi, jsme Rádio Jih.

po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.

0: chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.
1: Rádio Jih, počasí.
2: Moravo, máme tu půlnoc a my na jihu startujeme úterý s datem 15. září. Dnes v noci zůstane na Moravě polojasno, oblačno i mlhy budou a teploty od 6 do 11 stupňů. V úterý pak polojasno, dopoledne místy mlhy, teploty ale příjemné od 22 do 25 stupňů. Ze studia Rádia Jih posíláme další hity a přejeme klidný den a pohodový start 15. září. Ze studia Jihu vás i dnes zdraví Josef Bouda.

Vyslechněte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlasťou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chili Mama. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chili Magou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. až 18. hodinou. Rádio Jih.

Chcete dětem dopřát něco víc než jen další kroužek? Artia v Břeclavi mění malování v zážitek. Výtvarné kurzy pro děti plné fantazie, radosti a tvoření. Artia, místo, kde děti tvoří po svém.

dozvíte po celý tento týden v odpoledním vysílání Rádia Jih s Vlastou Macíkem 500 korunové poukazy do e-shopu podivínské značky Chilimaba. Zachraňte nudné jídlo s oceněnými omáčkami i nepálivými delikatesami. Více na chilimaga.com. Tak nezapomeňte. Po celý týden soutěžíme s Chilimagou v odpoledním vysílání Rádia Jih mezi 14. a 18. hodinou. Rádio Jih. Hity pro dobrou náladu hrajeme pro celou Jižní Moravu na 889 FM a pro Břeclav na 101.4 FM.